0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Ve zprávách dnes. Ministerstvo financí předložilo návrh rozpočtu na příští rok s jedním z nejhlubších schodků v historii země. Německo obvinilo Rusko z hybridního útoku na letiště v Lipsku a odpovídá diplomatickými kroky. Ukazuje se, že americké základny v Perském zálivu utrpěly ve válce s Íránem rozsáhlé škody. Norsko má nového panovníka, král Hákon složil přísahu v parlamentu. Na jižním Plzeňsku otevřeli novou školu pro děti s handicapem. Ve sportu vyhrály české basketbalistky generálku před mistrovstvím světa a tenistka Siniaková má v New Yorku pořádného soupeře.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod aktuální dění ze silnic. Na dálnici D48, na 26. kilometru ve směru na Olomouc, se před chvílí stala nehoda. Havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce. Projíždějte tudy prosím se zvýšenou opatrností. Na dálnici D7 došlo před necelou půl hodinou k nehodě nákladního vozidla, které narazilo do svodidel, provoz je tam omezený. Na dálnici D6, na 10. kilometru ve směru na Prahu, se před hodinou stala nehoda, kvůli které byla komunikace na chvíli úplně uzavřená. A na dálnici D5, na 11. kilometru ve směru na Plzeň, zdržuje provoz porouchané vozidlo. Pokud jde o omezení, na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba a v místě se tvoří kolony, omezení má trvat do 20. října. V Praze zase dál probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat se sníženým provozem až do konce příštího roku. Ostatní dálniční sítě aktuálně sjízdná bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, za mikrofonem byla Vlasta, přeji vám šťastnou cestu a zůstaňte s Čet rádiem.
2: Čet rádio.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, středu 2. září, na vlnách Čet rádia. Beran dnes možná zjistí, že sešit s poznámkami zůstal doma na kuchyňském stole, tak trochu improvizace neuškodí. Bík bude mít chuť si dát svou oblíbenou svačinu ještě před obědem. Ničemu to nevadí, jen ať nezapomene sdílet se sousedem u kávy. Blíženci dnes rozjedou 3 rozhovory najednou a nakonec ani nebudou vědět, který dokončili, klasika. Rak si dopoledne zafiluje k rodině. Možná zazvoní telefon od maminky přesně ve chvíli, kdy bude mít ruce v těstě. Lev zazáří na poradě nápadem, který si vlastně připravil až cestou výtahem, ale kdo se ptá? Pana si dnes urovná šuplík, který nesnesla už měsíc, a bude z toho mít větší radost než z výplaty. Váhy budou dnes rozhodovat mezi 2 stejně hezkými botami ve výloze, klidně ať si dají čas. Štír dostane zprávu, která ho mírně zaskočí, ale s klidnou hlavou to zvládne vyřešit ještě před večeří. Střelec bude v pokušení naplánovat výlet, i když počasí venku spíš mrholí, dobrodružná nálada ale vydrží. Kozoroh se dnes pustí do úkolu, který odkládal už od pondělí, a překvapivě mu to půjde rychleji, než čekal. Vodnář dostane nápad na podivnou vynálezeckou vychytávku doma v garáži, sousedé budou zvědaví, co se to tam děje. Ryby si dnes v klidu pustí oblíbenou písničku a nechají myšlenky plout, ideální chvíle na malé zasnění u okna. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, protože hvězdy sice mrkají, ale rozhodujete pořád vy sami. Krásný den vám přeje Vlasta, s mrknutím oka se s vámi loučí Čet rádio.
2: Čet rádio! Čet rádio!
3: Čet rádio!

0: je 7 hodin.
1: Dobré ráno, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a vítá vás u zpráv Četrádia. Hlavní události v kostce. Vláda dostala na stůl rozpočet s jedním z nejhlubších schodků v dějinách Česka. Bývalý šéf pojišťovny ministerstva vnitra schvaloval bonusy ordinaci svého syna. Islandské referendum o Evropské unii nechává hořkou pachuť na obou stranách. Angličtina zatím nebude na základních školách povinná už od první třídy a druhý cizí jazyk budou školy muset pouze nabízet. Vyplývá to z dopisu, který ředitelům poslal ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Web iRozhlas.cz se v anketě zeptal 10 odborníků, kdy je ideální s výukou začít, a většina se shodla, že první třída nutná není. Podle expertů by se navíc na tolik hodin angličtiny ani nenašel dostatek učitelů. Islandské referendum o vstupu do Evropské unie je podle komentátorů prohrou pro tamní vládu i pro samotnou unii. Kampaň se točila hlavně kolem ryb, konkrétně kolem toho, jestli budou islandští rybáři dál lovit a vyvážet makrely po svém, nebo se podřídí unijním kvótám. Ve hře toho ale bylo mnohem víc, a to pro obě strany. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky za registraci nových pacientů zubní ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Ordinace navíc sídlí v domě, jehož majitelem je Smolík starší. Peníze měly zlepšit dostupnost péče, pojišťovna ale nedokázala vysvětlit, podle jakých kritérií je právě tato ordinace dostala. Volné kapacity přitom mají i další zubaři, kterým podobnou nabídku nikdo neposlal. Nepál se vzpamatovává z katastrofy, kdy masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Zpravodaj Četrádia popisuje z místa krajinu, která je celá pohřebně bílá. Prší tam prakticky každý den a lidem to na náladě rozhodně nepřidává. Ministerstvo financí poslalo vládě návrh státního rozpočtu na rok 2027 a je v něm druhý nejhlubší schodek v historii Česka. Stát by měl hospodařit s deficitem 389 miliard korun, což se nelíbí vládním motoristům. Členka sněmovního rozpočtového výboru Jana Murová za hnutí ANO ho pro Radiožurnál označila za ozdravný. Poslanec Jiří Havránek z Občanské demokratické strany naopak varuje, že už samotný provoz státu se platí dluhem a vysoké schodky mohou tlačit inflaci nahoru. A teď sport. České basketbalistky vstoupí v pátek do mistrovství světa v Berlíně a v generálce zdolali Jižní Koreu 79-64. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková, podle které nervozita před návratem na světový šampionát po 12 letech prostě patří k věci. Přípravu Češky zakončili se 4 výhrami a jedinou porážkou. Čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu a stále častěji řeší, kde vůbec trénovat. Kvůli letnímu horku a rychlému tání ledovců ubývá středisek v Alpách, zasaženy jsou ledovce v Itálii i ve Švýcarsku. Bohatší týmy proto míří do Argentíny nebo na Nový Zéland a slalomáři podle bývalého reprezentanta a trenéra Ondřeje Banka stále víc využívají kryté haly. A na závěr příběh, který se uzavřel po mnoha desetiletích. Před 87 lety měl z pražského Wilsonova nádraží vyjet 9. a nejpočetnější vlak Nicholase Wintona s 250 převážně židovskými dětmi. 1. září roku 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak už neodjel. Dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Radiožurnálu se teď podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Methovy z Ostravy, které našly domov ve Švédsku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Hned na úvod aktuální dění ze silnic. Na dálnici D48, Na 26. kilometru ve směru na Olomouc se před chvílí stala nehoda. Havarované vozidlo tvoří překážku na vozovce. Projíždějte tudy prosím se zvýšenou opatrností. Na dálnici D7 došlo před necelou půl hodinou k nehodě nákladního vozidla, které narazilo do svodidel, provoz je tam omezený. Na dálnici D6, na 10. kilometru ve směru na Prahu, se před hodinou stala nehoda, kvůli které byla komunikace na chvíli úplně uzavřená. A na dálnici D5, na 11. kilometru ve směru na Plzeň, zdržuje provoz porouchané vozidlo. Pokud jde o omezení, na křižovatce dálnic D1 a D2 u Brna pokračuje přestavba a v místě se tvoří kolony, omezení má trvat do 20. října. V Praze zase dál probíhá dlouhodobá oprava Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat se sníženým provozem až do konce příštího roku. Ostatní dálniční síť je aktuálně sjízdná bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, za mikrofonem byla Vlasta, přeji vám šťastnou cestu a zůstaňte s Čet rádiem.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že vombat je jediné zvíře na světě, které produkuje trus ve tvaru kostky? Tento statný australský vačnatek má ve svých útrobách speciální pružnou a méně pružnou tkáň, díky které se trus formuje do hranatých kousků místo obvyklých válečků. Příroda si s tím vyhrála z čistě praktického důvodu, kostičky se totiž nekutálí a tak je vombat může vrstvit na kameny a vyvýšená místa jako pachové značky svého území. Vědci tento jev zkoumali dlouhé roky a teprve nedávno rozluštili, jak přesně střevo takový tvar vytváří. Že až budete příště skládat kostky s dětmi, vzpomeňte si, že v australské buši má stavební materiál úplně jiný zvíře. Wombat by tedy klidně mohl konkurovat i slavné dánské stavebnici, jen s poněkud vonavější reklamou.
1: Chat Radio.

0: Popisuje náš zpravodaj krajinu smetenou vodou, bahnem a ledem. Angličtina od první třídy povinná nebude a experti to podporují. Ve sportu se české basketbalistky chystají na mistrovství světa a lyžaři řeší mizející ledovce.
1: Počasí.
0: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Rovnou k dopravě, čeká nás rušné ráno. Nejdřív dálnice D11, exit 84 směrem na Hradec Králové, tam se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla, na místě je překážka, počítejte se zdržením. V Praze v ulici Evropská havarovala dvě osobní auta, provoz je omezený, projíždějte opatrně. Na silnici 33 u České Skalice na Náchodsku je po nehodě zaveden kyvadlový provoz jedním pruhem, na místě zasahují záchranné složky. A na silnici 43 u Štítů na Šumpersku se před chvílí srazilo osobní auto s autobusem, i tady vozovka není průjezdná v obou pruzích. Z omezení upozorňuji na křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, omezení platí do 20. října. Dlouhodobě pak stále probíhá oprava Libeňského mostu v Praze, tam s omezením musíte počítat ještě delší dobu. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, s dalším servisem se ozvu za chvíli, za mikrofonem byla Vlasta a Čet Rádio.
2: Čet Rádio.

0: horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, středu 2. září, na vlnách Čet rádia. Beran dnes možná zjistí, že sešit s poznámkami zůstal doma na kuchyňském stole, tak trochu improvizace neuškodí. Bík bude mít chuť si dát svou oblíbenou svačinu ještě před obědem, ničemu to nevadí, jen ať nezapomene sdílet se sousedem u kávy. Blíženci dnes rozjedou 3 rozhovory najednou a nakonec ani nebudou vědět, který dokončili, klasika. Rak si dopoledne zafiluje k rodině, možná zazvoní telefon od maminky přesně ve chvíli, kdy bude mít ruce v těstě. Lev zazáří na poradě nápadem, který si vlastně připravil až cestou výtahem, ale kdo se ptá. Pana si dnes urovná šuplík, který nesnesla už měsíc, a bude z toho mít větší radost než z výplaty. Váhy budou dnes rozhodovat mezi 2 stejně hezkými botami ve výloze, klidně ať si dají čas. Štír dostane zprávu, která ho mírně zaskočí, ale s klidnou hlavou to zvládne vyřešit ještě před večeří. Střelec bude v pokušení naplánovat výlet, i když počasí venku spíš mrholí, dobrodružná nálada ale vydrží. Kozoroh se dnes pustí do úkolu, který odkládal už od pondělí, a překvapivě mu to půjde rychleji, než čekal. Vodnář dostane nápad na podivnou vynálezeckou vychytávku doma v garáži, sousedé budou zvědaví, co se to tam děje. Ryby si dnes v klidu pustí oblíbenou písničku a nechají myšlenky plout, ideální chvíle na malé zasnění u okna. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, protože hvězdy sice mrkají, ale rozhodujete pořád vy sami. Krásný den vám přeje Vlasta, s mrknutím oka se s vámi loučí Čet rádio.
0: Čet rádio! Čet rádio! Čet rádio!

Jet Radio. Jet Radio. Jet Radio. Jet Radio. Jet Radio.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno, u mikrofonu je Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Vláda dostala na stůl rozpočet s jedním z nejhlubších schodků v dějinách Česka. Bývalý šéf pojišťovny ministerstva vnitra schvaloval bonusy ordinaci svého syna. Islandské referendum o Evropské unii nechává hořkou pachuť na obou stranách. Islandské referendum o vstupu do Evropské unie je podle komentátorů prohrou pro tamní vládu i pro samotnou unii. Kampaň se točila hlavně kolem ryb, konkrétně kolem toho, jestli budou islandští rybáři dál lovit a vyvážet makrely po svém, nebo se podřídí unijním kvótám. Ve hře toho ale bylo mnohem víc, a to pro obě strany. Angličtina zatím nebude na základních školách povinná už od první třídy a druhý cizí jazyk budou školy muset pouze nabízet. Vyplývá to z dopisu, který ředitelům poslal ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Web iRozhlas.cz se v anketě zeptal 10 odborníků, kdy je ideální s výukou začít, a většina se shodla, že první třída nutná není. Podle expertů by se navíc na tolik hodin angličtiny ani nenašel dostatek učitelů. Nepál se vzpamatovává z katastrofy, kdy masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Zpravodaj Čet rádia popisuje z místa krajinu, která je celá pohřebně bílá. Prší tam prakticky každý den a lidem to na náladě rozhodně nepřidává. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky za registraci nových pacientů zubní ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Ordinace navíc sídlí v domě, jehož majitelem je Smolík starší. Peníze měly zlepšit dostupnost péče, pojišťovna ale nedokázala vysvětlit, podle jakých kritérií je právě tato ordinace dostala. Volné kapacity přitom mají i další zubaři, kterým podobnou nabídku nikdo neposlal. Ministerstvo financí poslalo vládě návrh státního rozpočtu na rok 2027 a je v něm druhý nejhlubší schodek v historii Česka. Stát by měl hospodařit s deficitem 389 miliard korun, což se nelíbí vládním motoristům. Členka sněmovního rozpočtového výboru Jana Murová za hnutí ANO ho pro Radiožurnál označila za ozdravný. Poslanec Jiří Havránek z Občanské demokratické strany naopak varuje, že už samotný provoz státu se platí dluhem a vysoké schodky mohou tlačit inflaci nahoru. A teď sport. České basketbalistky vstoupí v pátek do mistrovství světa v Berlíně a v generálce zdolali Jižní Koreu 79-64. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková, podle které nervozita před návratem na světový šampionát po 12 letech prostě patří k věci. Přípravu Češky zakončily se 4 výhrami a jedinou porážkou. Čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu a stále častěji řeší, kde vůbec trénovat. Kvůli letnímu horku a rychlému tání ledovců ubývá středisek v Alpách, zasaženy jsou ledovce v Itálii i ve Švýcarsku. Bohatší týmy proto míří do Argentíny nebo na Nový Zéland a slalomáři podle bývalého reprezentanta a trenéra Ondřeje Banka stále víc využívají kryté haly. A na závěr příběh, který se uzavřel po mnoha desetiletích. Před 87 lety měl z pražského Wilsonova nádraží vyjet 9. a nejpočetnější vlak Nicholase Wintona s 250 převážně židovskými dětmi. 1. září roku 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak už neodjel. Dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Radiožurnálu se teď podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Methovy z Ostravy, které našly domov ve Švédsku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Rovnou k dopravě, čeká nás rušné ráno. Nejdřív dálnice D11, exit 84 směrem na Hradec Králové, Tam se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla, na místě je překážka, počítejte se zdržením. V Praze v ulici Evropská havarovala dvě osobní auta, provoz je omezený, projíždějte opatrně. Na silnici 33 u České Skalice na Náchodsku je po nehodě zaveden kyvadlový provoz jedním pruhem, na místě zasahují záchranné složky. A na silnici 43 u Štítů na Šumpersku se před chvílí srazilo osobní auto s autobusem, i tady vozovka není průjezdná v obou pruzích. Z omezení upozorňuji na křižovatku dálnic D1 a D2 u Brna, kde pokračuje přestavba a tvoří se tam kolony, omezení platí do 20. října. Dlouhodobě pak stále probíhá oprava Libeňského mostu v Praze, tam s omezením musíte počítat ještě delší dobu. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. To je z dopravy vše, s dalším servisem se ozvu za chvíli, za mikrofonem byla Vlasta a Čet Rádio.

0: Tip na den.
1: Dnešní tip se točí kolem hudby, na kterou se v schonu dne často zapomíná. Zkuste si dnes udělat krátký seznam písniček, které máte rádi, takový svůj malý podzimní playlist, a pusťte si ho třeba při vaření večeře nebo uklízení. Stačí 5 nebo 6 skladeb, které vám udělají radost nebo vyvolají hezkou vzpomínku. Uvidíte, že i obyčejná domácí práce je s dobrou muzikou hned veselější. Přeji vám krásnou hudební středu, přeje Vlasta z Chat Rádia.

0: zareagovalo. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra podepisoval bonusy zubní ordinaci svého syna. Islandské hlasování o Evropské unii hodnotí komentátoři jako prohru pro vládu i pro unii. Z Nepálu popisuje náš zpravodaj krajinu smetenou vodou, bahnem a ledem. Angličtina od první třídy povinná nebude a experti to podporují. Ve sportu se české basketbalistky chystají na mistrovství světa a lyžaři řeší mizející ledovce.
1: Počasí.
0: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě zataženo a 15. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Tak a hned pojďme na dopravu, čerstvých hlášení je dnes ráno opravdu hodně. Nejzávažnější zpráva přichází ze silnice I38 u Poděbrad. V části Polabec tam se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut se zraněným. Hasiči navíc řeší možný únik kapalin. Počítejte tam s omezením provozu. V Praze v ulici Novopetrovická došlo k hromadné nehodě pěti vozidel, jeden pruh je neprůjezdný a na místě zasahuje policie. Stejně tak je neprůjezdný pruh v centru Prahy v Karlově ulici, kde se srazila dvě vozidla. A pozor na Jablonecku v obci Smržovka na silnici 14. V ulici Hlavní se stala nehoda dvou aut, na místě probíhá vyšetřování, provoz je tam omezený. Z dlouhodobějších omezení připomínám hlavně Brno, kde ŘSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a stav potrvá až do října příštího roku. A v Praze pokračuje oprava Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, za Čet Rádio zdraví Vlasta, hezký zbytek dopoledne.
1: Čet Rádio.

0: Horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, středu 2. září, na vlnách ČT Rádia. Beran dnes možná zjistí, že sešit s poznámkami zůstal doma na kuchyňském stole, tak trochu improvizace neuškodí. Bík bude mít chuť si dát svou oblíbenou svačinu ještě před obědem. Ničemu to nevadí, jen ať nezapomene sdílet se sousedem u kávy. Blíženci dnes rozjedou 3 rozhovory najednou a nakonec ani nebudou vědět, který dokončili, klasika. Rak si dopoledne zafiluje k rodině. Možná zazvoní telefon od maminky přesně ve chvíli, kdy bude mít ruce v těstě. Lev zazáří na poradě nápadem, který si vlastně připravil až cestou výtahem, ale kdo se ptá? Pana si dnes urovná šuplík, který nesnesla už měsíc, a bude z toho mít větší radost než z výplaty. Váhy budou dnes rozhodovat mezi 2 stejně hezkými botami ve výloze, klidně ať si dají čas. Štír dostane zprávu, která ho mírně zaskočí, ale s klidnou hlavou to zvládne vyřešit ještě před večeří. Střelec bude v pokušení naplánovat výlet, i když počasí venku spíš mrholí, dobrodružná nálada ale vydrží. Kozoroh se dnes pustí do úkolu, který odkládal už od pondělí, a překvapivě mu to půjde rychleji, než čekal. Vodnář dostane nápad na podivnou vynálezeckou vychytávku doma v garáži, sousedé budou zvědaví, co se to tam děje. Ryby si dnes v klidu pustí oblíbenou písničku a nechají myšlenky plout, ideální chvíle na malé zasnění u okna. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, protože hvězdy sice mrkají, ale rozhodujete pořád vy sami. Krásný den vám přeje Vlasta, s mrknutím oka se s vámi loučí ČT Rádio.
2: ČT Rádio! ČT Rádio!
3: ČT Rádio!

0: Je 9 hodin.
1: Příjemné dopoledne, u mikrofonu Vlasta a poslouchejte zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Vláda dostala na stůl rozpočet s jedním z nejhlubších schodků v dějinách Česka. Bývalý šéf pojišťovny ministerstva vnitra schvaloval bonusy ordinaci svého syna. Islandské referendum o Evropské unii nechává hořkou pachuť na obou stranách. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky za registraci nových pacientů zubní ordinaci, kterou vlastní jeho syn. Ordinace navíc sídlí v domě, jehož majitelem je Smolík starší. Peníze měly zlepšit dostupnost péče, pojišťovna ale nedokázala vysvětlit, podle jakých kritérií je právě tato ordinace dostala. Volné kapacity přitom mají i další zubaři, kterým podobnou nabídku nikdo neposlal. Nepál se vzpamatovává z katastrofy, kdy masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Zpravodaj Čet rádia popisuje z místa krajinu, která je celá pohřebně bílá. Prší tam prakticky každý den a lidem to na náladě rozhodně nepřidává. Ministerstvo financí poslalo vládě návrh státního rozpočtu na rok 2027 a je v něm druhý nejhlubší schodek v historii Česka. Stát by měl hospodařit s deficitem 389 miliard korun, což se nelíbí vládním motoristům. Členka sněmovního rozpočtového výboru Jana Murová za hnutí ANO ho pro Radiožurnál označila za ozdravný. Poslanec Jiří Havránek z Občanské demokratické strany naopak varuje, že už samotný provoz státu se platí dluhem a vysoké schodky mohou tlačit inflaci nahoru. Angličtina zatím nebude na základních školách povinná už od první třídy a druhý cizí jazyk budou školy muset pouze nabízet. Vyplývá to z dopisu, který ředitelům poslal ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Web iRozhlas.cz se v anketě zeptal 10 odborníků, kdy je ideální s výukou začít, a většina se shodla, že první třída nutná není. Podle expertů by se navíc na tolik hodin angličtiny ani nenašel dostatek učitelů. Islandské referendum o vstupu do Evropské unie je podle komentátorů prohrou pro tamní vládu i pro samotnou unii. Kampaň se točila hlavně kolem ryb, konkrétně kolem toho, jestli budou islandští rybáři dál lovit a vyvážet makrely po svém, nebo se podřídí unijním kvótám. Ve hře toho ale bylo mnohem víc, a to pro obě strany. A teď sport. České basketbalistky vstoupí v pátek do mistrovství světa v Berlíně a v generálce zdolali Jižní Koreu 79-64. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková, podle které nervozita před návratem na světový šampionát po 12 letech prostě patří k věci. Přípravu Češky zakončili se 4 výhrami a jedinou porážkou. Čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu a stále častěji řeší, kde vůbec trénovat. Kvůli letnímu horku a rychlému tání ledovců ubývá středisek v Alpách, zasaženy jsou ledovce v Itálii i ve Švýcarsku. Bohatší týmy proto míří do Argentíny nebo na Nový Zéland a slalomáři podle bývalého reprezentanta a trenéra Ondřeje Banka stále víc využívají kryté haly. A na závěr příběh, který se uzavřel po mnoha desetiletích. Před 87 lety měl z pražského Wilsonova nádraží vyjet 9. a nejpočetnější vlak Nicholase Wintona s 250 převážně židovskými dětmi. 1. září roku 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak už neodjel. Dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Radiožurnálu se teď podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Methovi z Ostravy, které našly domov ve Švédsku.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tak a hned pojďme na dopravu, čerstvých hlášení je dnes ráno opravdu hodně. Nejzávažnější zpráva přichází ze silnice I-38 u Poděbrad. V části Polabec tam se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut se zraněným. Hasiči navíc řeší možný únik kapalin. Počítejte tam s omezením provozu. V Praze v ulici Novopetrovická došlo k hromadné nehodě 5 vozidel, jeden pruh je neprůjezdný a na místě zasahuje policie. Stejně tak je neprůjezdný pruh v centru Prahy v Karlově ulici, kde se srazila 2 vozidla. A pozor na Jabloneckou v obci Smržovka na silnici I-14. V ulici Hlavní se stala nehoda dvou aut, na místě probíhá vyšetřování. Provoz je tam omezený. Z dlouhodobějších omezení připomínám hlavně Brno, kde ŘSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a stav potrvá až do října příštího roku. A v Praze pokračuje oprava Libeňského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními ještě dlouho. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, za Čet Rádio Zdraví Vlasta, hezký zbytek dopoledne. Čet!

Hudební minutka. Kdy vznikla píseň, která doprovázela přistání na měsíci, i když vlastně vypráví o astronautovi ztraceném ve vesmíru? David Bowie napsal Space Oddity v roce 1969, jen pár dní před startem mise Apollo 11. Píseň o majoru Tomovi, který se odpojí od lodi a zmizí v temnotě, byla plná existenciální úzkosti, neoslavy pokroku. Britská televize BBC ji přesto použila jako hudební podkres k reportážím o přistání na měsíci, aniž by si zřejmě všimla, o čem text skutečně je. Skladba se stala Bowieho prvním velkým hitem a postavu majora Toma si pak ještě několikrát připomněl v pozdějších písních. Zajímavostí je, že nástroj stylofon, který v nahrávce slyšíme, mu tehdy půjčil sám Mark Bolan z kapely T-Rex. A to byla dnešní hudební minutka.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. Co byste dnes neměli minout? Ministerstvo financí předložilo rozpočet s mimořádně hlubokým schodkem a koalicí to zamávalo. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny

0: nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Prostylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia.
1: Čet Rádio. Dopravní servis.
0: Na dálnici D0 na 78. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda kamionu a osobního auta. Uzavřená je odstavná krajnice. Dejte si tam pozor. Nehodu měli i na D6 na 2. kilometru směrem na Prahu. Tam se srazil autobus s osobním autem a na místo jede policie. Nabouraných osobních aut je dnes dopoledne opravdu hodně. Hlásí je z Plzeňské ulice v Praze, z Litoměřic, z Chlumce na Ústecku i z okresu Havlíčkův Brod, kde je nehoda se zraněním na silnici I-34 u Jitkova. Pokud pojedete tímto směrem, počítejte se zdržením. Co se týče omezení, na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2 u sjezdu Brno Centrum. Provoz je tam komplikovaný až do poloviny října. A na Ústecku u Chlumce se stále staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy, práce potrvají do konce října. Ostatní dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, sledujte silnice a slyšíme se u dalších zpráv, tady Čet Rádio.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že v jazyce, kterým se mluví na ostrovech Bonin, ale hlavně v běžné řeči po celém světě, se skrývá jedno mimořádně houževnaté slovíčko, a to je jméno měsíce září? Sáhneme ale jinam za mnohem překvapivější přírodní kuriozitu, a to jsou žížaly. Věděli jste totiž, že žížala nemá jen jedno srdce, ale rovnou 5 takzvaných srdečních oblouků, které jí pohánějí krev tělem dlouhým a beznohým? Tyto oblouky pracují jako malé pumpičky kolem hltanu a zajišťují, aby se okysličená tekutina dostala do všech článků těla, protože žížala nemá plíce ani skutečné cévní řečiště jako my. Navíc dýchá přímo kůží a proto musí být pořád vlhká, jinak by se doslova udusila. Příroda si tedy s počtem srdcí občas pěkně vyhrála a zatímco my si vystačíme s jedním, žížala by nám mohla půjčit rovnou 4 navrch. Až dnes na zahradě šlápnete vedle nějaké té žížaly, klidně jí v duchu popřejte, ať jí všech 5 srdcí slouží dobře.
1: Čet Rádio! Čet, čet, čet, čet, čet.

0: je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a přináším vám zprávy Čet Rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Zlánské hrobky míří k odborníkům ostatky Jana Masaryka, jeho smrt zůstává záhadou. Německo viní z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko, Vladimir Putin obvinění odmítá. Epidemie eboli v Kongu překročila hranici 3000 obětí. Ostatky Jana Masaryka putují zlánské rodinné hrobky do rukou expertů. Bývalého československého ministra zahraničí čeká podrobné zkoumání, jak popsal přednosta Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Toupalík, půjde o CTčko, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. Masarykova smrt zůstává i po téměř 80 letech neobjasněná a nové poznatky by k rozuzlení mohly pomoct. V Nepálu dál pokračuje pátrání po lidech uvězněných v tunelech a šachtách vodních elektráren, které minulý týden zasáhla ničivá povodňová vlna. Mrtvých je přes 1000, další tisíce lidí se pohřešují. Záchranářům chybí těžká technika a práci jim komplikují velmi špatné podmínky pod zemí. Pomáhají si proto i drony. Vládní plán snížit podporu v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby a srazit i její horní hranici kritizuje vedle opozice také část odborníků. Podle nich lidé bez práce nebudou mít prostor vybrat si z nabídek tu nejlepší a skončí na hůř placených místech. Stát pak podle expertů vybere méně na daních i na pojistném. Německo dává za vinu Rusku dronový útok na letišti v Saském Lipsku. Zaměstnanec letiště tam zhruba před měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikadze dron. Ruský prezident Vladimir Putin označil obvinění, které Berlín zveřejnil v úterý, za vážnou chybu. Německá strana naopak trvá na tom, že provedení útoku odpovídá vzorci ruských hybridních operací v Evropě. Epidemie eboli v Konžské demokratické republice si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy, napsala agentura DPA. Smrtnost se tak blíží polovině, krvácivé horečce podlehne takřka každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. A na závěr autobus, který přijede, až když si o něj řeknete. V Jablonci nad Nisou rozšiřují poptávkovou dopravu po roce dobrých zkušeností o dvě nové oblasti, na Jižní Moravě ji spouštějí úplně poprvé a vyzkoušejí si ji lidé z pěti obcí na Šlapanicku. Funguje trochu jako taxi, jenže je zapojená do krajského dopravního systému, takže cestující platí stejný tarif jako v běžném linkovém autobuse.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 19. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D0 na 78. kilometru ve směru na D1 se před chvílí stala nehoda kamionu a osobního auta. Uzavřená je odstavná krajnice. Dejte si tam pozor. Nehodu měli i na D6 na 2. kilometru směrem na Prahu. Tam se srazil autobus s osobním autem a na místo jede policie. Nabouraných osobních aut je dnes dopoledne opravdu hodně, hlásí je z Plzeňské ulice v Praze, z Litoměřic, z Chlumce na Ústecku i z okresu Havlíčkův Brod, kde je nehoda se zraněním na silnici I-34 u Jitkova. Pokud pojedete tímto směrem, počítejte se zdržením. Co se týče omezení, na dálnici D1 u Brna pokračuje přestavba křižovatky z D2 u sjezdu Brno Centrum. Provoz je tam komplikovaný až do poloviny října. A na Ústecku u Chlumce se stále staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy, práce potrvají do konce října. Ostatní dálnice jsou dnes sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, sledujte silnice a slyšíme se u dalších zpráv, tady Čet Rádio. Čet

0: Zdar, zdravím vás všechny ze střechy z Rožnova pod Radhoštěm z tovární budovy, kde máme na 6. patře zkušebnu a chci vás seznámit s naším novým bláznivým plánem, který spočívá v tom, že novou desku, která se jmenuje Made in China, natočíme v Číně. Když mě to napadlo a řekl jsem to kapele, kapela se zhrozila a říkala: Filip, dobrý nápad, ale prosím tě, možná není nutné jezdit tak daleko, kdo ví, si tam umí česky nebo anglicky, tam nějaký studio mají, byl jsi tam, někdy nebyl. No. Nakonec se podařilo sehnat tam 3 koncerty v květnu, prvního hrajem v Šanghaji, třetího hrajem v Pekingu a desátýho hrajem v Shenzhenu, což je asi 60 kiláků od Hongkongu. A mezi tím třetím a desátým máme v plánu najít v Pekingu super hudební studio, pár jich tam je, už s nima jednáme a natočit tam novou desku. Pilujeme písničky, děláme na tom v podstatě každý den. Potřebujeme finanční podporu od vás, nabízíme různý druhy odměn, který si taky můžete přečíst, myslím si, že všechny mají svoji hodnotu. Máme připravený zvukaře, máme kameramana, který tohle točí, chceme natočit i film z Číny, který bude mít hodinu a bude fakt jako zábavný a nebude tak strašně korektní jako všechny ostatní zprávy, které z Číny přicházejí. To je zhruba všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji za vyslechnutí, děkujeme předem za podporu, děkujeme za sdílení, mějte se, čus.
1: People, in the beginning, we jump to the left and jump.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. O čem se dnes mluví? Odborníci exhumují zlánské rodinné hrobky ostatky Jana Masaryka. Berlín přisoudil dronový útok na letiště v Lipsku, Rusku, Kreml to odmítá. Počet obětí eboli v Kongu překročil další smutnou hranici. V Nepálu pokračuje pátrání po lidech uvězněných pod zemí po ničivé povodni. Vládní plán na snížení podpory v nezaměstnanosti kritizují i odborníci. A na závěr se podíváme na autobusy, které přijedou, až když si o ně řeknete.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 20. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D8 mezi 16. a 17. kilometrem směrem na Ústí nad Labem je vozovka po nehodě úplně uzavřená. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s výrazným zdržením. Na dálnici D2 na 2. kilometru směrem na Bratislavu se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, provoz je omezený, jezděte opatrně. Na silnici číslo 50 u Buchlovic na Uherskohradišťsku havarovalo nákladní vozidlo, na místě probíhá vyšetřování a tvoří se překážka na vozovce. V Brně v ulici Hněvkovského došlo k nehodě dvou vozovek, na místo jedou záchranné složky, i tady raději zpomalte. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a potrvá to ještě do poloviny října. Ostatní dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, za dopravní servis se loučí Vlasta a Chat Radio.
2: Chat Radio!

0: horoskop.
1: Dobré ráno, milí posluchači. U mikrofonu je Vlasta a tady jsou hvězdy pro dnešní den, středu 2. září, na vlnách ČT Rádia. Beran dnes možná zjistí, že sešit s poznámkami zůstal doma na kuchyňském stole, tak trochu improvizace neuškodí. Bík bude mít chuť si dát svou oblíbenou svačinu ještě před obědem. Ničemu to nevadí, jen ať nezapomene sdílet se sousedem u kávy. Blíženci dnes rozjedou 3 rozhovory najednou a nakonec ani nebudou vědět, který dokončili, klasika. Rak si dopoledne zafiluje k rodině. Možná zazvoní telefon od maminky přesně ve chvíli, kdy bude mít ruce v těstě. Lev zazáří na poradě nápadem, který si vlastně připravil až cestou výtahem, ale kdo se ptá. Pana si dnes urovná šuplík, který nesnesla už měsíc, a bude z toho mít větší radost než z výplaty. Váhy budou dnes rozhodovat mezi 2 stejně hezkými botami ve výloze, klidně ať si dají čas. Štír dostane zprávu, která ho mírně zaskočí, ale s klidnou hlavou to zvládne vyřešit ještě před večeří. Střelec bude v pokušení naplánovat výlet, i když počasí venku spíš mrholí, dobrodružná nálada ale vydrží. Kozoroh se dnes pustí do úkolu, který odkládal už od pondělí, a překvapivě mu to půjde rychleji, než čekal. Vodnář dostane nápad na podivnou vynálezeckou vychytávku doma v garáži, sousedé budou zvědaví, co se to tam děje. Ryby si dnes v klidu pustí oblíbenou písničku a nechají myšlenky plout, ideální chvíle na malé zasnění u okna. A to jsou dnešní hvězdy, milí posluchači, berte je s úsměvem a espritem, protože hvězdy sice mrkají, ale rozhodujete pořád vy sami. Krásný den vám přeje Vlasta, s mrknutím oka se s vámi loučí ČT Rádio. ČT Rádio. ČT Rádio.

0: Je 11 hodin.
1: Příjemné dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a je tu přehled zpráv Čet Rádia. Co se děje doma i ve světě? Zlánské hrobky míří k odborníkům ostatky Jana Masaryka, jeho smrt zůstává záhadou. Německo viní z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko, Vladimir Putin obvinění odmítá. Epidemie eboli v Kongu překročila hranici 3000 obětí. Vládní plán snížit podporu v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby a srazit i její horní hranici kritizuje vedle opozice také část odborníků. Podle nich lidé bez práce nebudou mít prostor vybrat si z nabídek tu nejlepší a skončí na hůř placených místech. Stát pak podle expertů vybere méně na daních i na pojistném. Německo dává za vinu Rusku dronový útok na letišti v Saském Lipsku. Zaměstnanec letiště tam zhruba před měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikadze dron. Ruský prezident Vladimir Putin označil obvinění, které Berlín zveřejnil v úterý, za vážnou chybu. Německá strana naopak trvá na tom, že provedení útoku odpovídá vzorci ruských hybridních operací v Evropě. Epidemie eboli v Konžské demokratické republice si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy, napsala agentura DPA. Smrtnost se tak blíží polovině, krvácivé horečce podlehne takřka každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. V Nepálu dál pokračuje pátrání po lidech uvězněných v tunelech a šachtách vodních elektráren, které minulý týden zasáhla ničivá povodňová vlna. Mrtvých je přes 1000, další tisíce lidí se pohřešují. Záchranářům chybí těžká technika a práci jim komplikují velmi špatné podmínky pod zemí. Pomáhají si proto i drony. Ostatky Jana Masaryka putují zlánské rodinné hrobky do rukou expertů. Bývalého československého ministra zahraničí čeká podrobné zkoumání, jak popsal přednosta Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Toupalík, půjde o CTčko, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. Masarykova smrt zůstává i po téměř 80 letech neobjasněná a nové poznatky by k rozuzlení mohly pomoct. A na závěr autobus, který přijede, až když si o něj řeknete. V Jablonci nad Nisou rozšiřují poptávkovou dopravu po roce dobrých zkušeností o dvě nové oblasti, na Jižní Moravě ji spouštějí úplně poprvé a vyzkoušejí si ji lidé z pěti obcí na Šlapanicku. Funguje trochu jako taxi, jenže je zapojená do krajského dopravního systému, takže cestující platí stejný tarif jako v běžném linkovém autobuse.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 19 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě polojasno a 21. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Na dálnici D8 mezi 16. a 17. kilometrem směrem na Ústí nad Labem je vozovka po nehodě úplně uzavřená. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s výrazným zdržením. Na dálnici D2 na 2. kilometru směrem na Bratislavu se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, provoz je omezený, jezděte opatrně. Na silnici číslo 50 u Buchlovic na Uherskohradišťsku havarovalo nákladní vozidlo, na místě probíhá vyšetřování a tvoří se překážka na vozovce. V Brně v ulici Hnivkovského došlo k nehodě dvou vozovek, na místo jedou záchranné složky, i tady raději zpomalte. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, u sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony a potrvá to ještě do poloviny října. Ostatní dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. To je pro tuto chvíli všechno, za dopravní servis se loučí Vlasta a Čet Rádio. Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Vítejte u krátkých zpráv se mnou, s Vlastou. Hlavní události v kostce. Odborníci exhumují zlánské rodinné hrobky ostatky Jana Masaryka. Berlín přisoudil dronový útok na letiště v Lipsku, Rusku, Kreml to odmítá. Počet obětí eboli v Kongu překročil další smutnou hranici. V Nepálu pokračuje pátrání po lidech uvězněných pod zemí po ničivé povodni. Vládní plán na snížení podpory v nezaměstnanosti kritizují i odborníci. A na závěr se podíváme na autobusy, které přijedou, až když si o ně řeknete.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě polojasno a 22. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 28, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 24, v pondělí zataženo, teploty kolem 28, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď rychle do dopravy. Nejdřív ta nejčerstvější hlášení. V Praze 5, ulici Plzeňská u Erbenovy, se před chvílí střetla dvě osobní auta a doprava je tam omezená. Na Slovensku, hned za hranicí na dálnici D2 na druhém kilometru směrem na Bratislavu, havarovala dvě vozidla s nákladňákem. Provoz je zúžený a řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. V Plzni na Klatovské třídě probíhá vyšetřování nehody, takže i tam jeďte opatrně. A pozor na Žamberku, na Masarykově náměstí, kde je po nehodě překážka na vozovce. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se stále rekonstruuje, takže v místě mohou vznikat kolony, omezení má trvat až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, za Čet Rádio zdraví Vlasta, mějte krásný den za volantem.

Hudební minutka. Někdy vznikne legendární riff jen díky nešťastné náhodě na koncertě Franka Zappy. Kapela Deep Purple v prosinci roku 1972 pobývala ve švýcarském Montreux, kde chtěla nahrávat nové album v tamním kasinu. Během koncertu Zappovy kapely někdo v publiku vystřelil světlici, která zapálila strop a celá budova kasina lehla popelem. Baskytarista Roger Glover pozoroval z hotelového okna stoupající kouř nad Ženevským jezerem a do poznámkového bloku si zapsal frázi Smoke on the Water. Kytarista Richie Blackmore k tomu vymyslel jednoduchý čtyřtonový riff, který se později stal jedním z nejznámějších a nejcvičenějších v historii rockové kytary. Píseň nakonec vyšla na albu Machine Head v roce 1972 a dodnes ji hraje snad každý začínající kytarista jako první skladbu, kterou se naučí. A to byla dnešní hudební minutka. Čet rádio. Čet rádio. Čet rádio.

0: Je 12 hodin.
1: Krásné poledne, u mikrofonu Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Zlánské hrobky míří k odborníkům ostatky Jana Masaryka, jeho smrt zůstává záhadou. Německo viní z dronového útoku na letišti v Lipsku Rusko, Vladimir Putin obvinění odmítá. Epidemie eboli v Kongu překročila hranici 3000 obětí. Ostatky Jana Masaryka putují zlánské rodinné hrobky do rukou expertů. Bývalého československého ministra zahraničí čeká podrobné zkoumání, jak popsal přednosta Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavel Toupalík, půjde o CTčko, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. Masarykova smrt zůstává i po téměř 80 letech neobjasněná a nové poznatky by k rozuzlení mohly pomoct. V Nepálu dál pokračuje pátrání po lidech uvězněných v tunelech a šachtách vodních elektráren, které minulý týden zasáhla ničivá povodňová vlna. Mrtvých je přes 1000, další tisíce lidí se pohřešují. Záchranářům chybí těžká technika a práci jim komplikují velmi špatné podmínky pod zemí. Pomáhají si proto i drony. Epidemie eboli v Konžské demokratické republice si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy, napsala agentura DPA. Smrtnost se tak blíží polovině, krvácivé horečce podlehne takřka každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. Německo dává za vinu Rusku dronový útok na letišti v Saském Lipsku. Zaměstnanec letiště tam zhruba před měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikaze dron. Ruský prezident Vladimir Putin označil obvinění, které Berlín zveřejnil v úterý, za vážnou chybu. Německá strana naopak trvá na tom, že provedení útoku odpovídá vzorci ruských hybridních operací v Evropě. Vládní plán snížit podporu v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby a srazit i její horní hranici kritizuje vedle opozice také část odborníků. Podle nich lidé bez práce nebudou mít prostor vybrat si z nabídek tu nejlepší a skončí na hůř placených místech. Stát pak podle expertů vybere méně na daních i na pojistném. A na závěr autobus, který přijede, až když si o něj řeknete. V Jablonci nad Nisou rozšiřují poptávkovou dopravu po roce dobrých zkušeností o dvě nové oblasti, na Jižní Moravě ji spouštějí úplně poprvé a vyzkoušejí si ji lidé z pěti obcí na Šlapanicku. Funguje trochu jako taxi, jenže je zapojená do krajského dopravního systému, takže cestující platí stejný tarif jako v běžném linkovém autobuse.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď rychle do dopravy. Nejdřív ta nejčerstvější hlášení. V Praze 5, ulici Plzeňská u Erbenovy, se před chvílí střetla dvě osobní auta a doprava je tam omezená. Na Slovensku, hned za hranicí na dálnici D2 na druhém kilometru směrem na Bratislavu, havarovala dvě vozidla s náklaďákem. Provoz je zúžený a řidiči by měli počítat se zvýšenou opatrností. V Plzni na Klatovské třídě probíhá vyšetřování nehody, takže i tam jeďte opatrně. A pozor na Žamberku, na Masarykově náměstí, kde je po nehodě překážka na vozovce. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně se stále rekonstruuje, takže v místě mohou vznikat kolony, omezení má trvat až do října příštího roku. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, za Čet rádio zdraví Vlasta, mějte krásný den za volantem.

kalendáriu. Dnes je středa 2. září a Čet Rádio vám jako obvykle přináší svoji ranní procházku kalendáře. Svátek dnes slaví všechny Adély a tak jim Čet Rádio přeje krásný den plný sluníčka a dobré nálady. Jméno Adéla má francouzský původ a znamená v překladu tolik, co ušlechtilá. Co se týče historie, právě 2. září 1945 byla podepsána kapitulace Japonska, čímž oficiálně skončila druhá světová válka a svět si mohl konečně vydechnout. Je to datum, které se do učebnic dějepisu zapsalo tučným písmem po celém světě. Pokud jde o lidovou moudrost vážící se k tomuto období roku, staří naši předkové říkávali, že co v srpnu nedozrálo, v září už to nedohoní. Je to hezká připomínka, že čas sklizně pomalu vrcholí a příroda se chystá na podzim. Tolik dnešní kalendárium. Čet rád!

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. A tady jsou hlavní titulky. Odborníci exhumují zlánské rodinné hrobky ostatky Jana Masaryka. Berlín přisoudil dronový útok na letiště v Lipsku, Rusku, Kreml to odmítá. Počet obětí eboli v Kongu překročil další smutnou hranici. V Nepálu pokračuje pátrání po lidech uvězněných pod zemí po ničivé povodni. Vládní plán na snížení podpory v nezaměstnanosti kritizují i odborníci. A na závěr se podíváme na autobusy, které přijedou, až když si o ně řeknete.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď rovnou do provozu. Na dálnici D48 u Frýdku Místku se před chvílí srazila dvě osobní auta, řidiči jsou naštěstí bez zranění, ale policie na místě řeší nehodu, takže počítejte s omezením. V Praze 5, v ulici Plzeňská u Erbenovy, se také staly dvě nehody osobních vozidel a doprava je tam omezená. Vážnější situace je na silnici 19 v Nezvěsticích na Plzeňsku, kde nákladní auto havarovalo do železničního viaduktu. Na místě probíhá vyšetřování a hrozí nebezpečí, takže tudy raději vůbec nejezděte. A v Praze, v ulici Brixova, zůstal po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. Ke zdržení dochází i na dálnici D5 na 34. kilometru směrem na Prahu kvůli porouchanému vozidlu a na dálnici D8 u 90. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba a tvoří se tam kolony, stavba má trvat až do října příštího roku. A na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení tam potrvá až do konce roku 2027. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezký zbytek středy přeje Vlasta z Čet Rádia.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že vombat je jediné zvíře na světě, které produkuje trus ve tvaru kostky? Tento statný australský vačnatek má ve svých útrobách speciální pružnou a méně pružnou tkáň, díky které se trus formuje do hranatých kousků místo obvyklých válečků. Příroda si s tím vyhrála z čistě praktického důvodu, kostičky se totiž nekutálí a tak je vombat může vrstvit na kameny a vyvýšená místa jako pachové značky svého území. Vědci tento jev zkoumali dlouhé roky a teprve nedávno rozluštili, jak přesně střevo takový tvar vytváří. Že až budete příště skládat kostky s dětmi, vzpomeňte si, že v australské buši má stavební materiál úplně jiný zvíře. Wombat by tedy klidně mohl konkurovat i slavné dánské stavebnici, jen s poněkud vonavější reklamou.
1: Chat Radio.

0: girl, just be good to me.
1: Je 13 hodin.
2: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a vítá vás u zpráv Četrádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Německo mluví o ruské hybridní operaci na letišti v Lipsku, Moskva to odmítá. Odborníci vyzvedli ostatky Jana Masaryka a čeká je podrobné vyšetření. Epidemie eboli v Kongu překročila hranici 3000 mrtvých. Ruské útoky na Ukrajině připravily zemi o téměř 12 milionů knih, tedy zhruba o třetinu produkce vytištěné letos. V červenci schořelo asi půl druhého milionu výtisků, v srpnu dokonce 10 milionů. Plameny nezastavily ani školní učebnice, u některých předmětů přišli Ukrajinci o celý náklad. Prázdninové měsíce se tak zapíšou jako patrně nejhorší období v dějinách ukrajinského knižního trhu. Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat senátní veto normy, která by prezidentovi odebrala právo pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Senátorka za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová namítá, že zákon zasahuje do ústavy a považuje ho za protiústavní. Místopředseda hnutí ANO a poslanec Radek Vondráček oponuje, že navrhovaný stav v minulosti běžně fungoval a vychází ze zvyklostí. Okolnosti smrti Jana Masaryka zůstávají i po téměř 80 letech nevyjasněné. Odborníci proto vyzvedli ostatky bývalého československého ministra zahraničí z rodinné hrobky v Lánech. Podle přednosti Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavla Toupalíka je čeká počítačová tomografie, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. Německo dává do souvislosti s Ruskem dronový útok na letišti v saském Lipsku. Zaměstnanec tam před necelým měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikaze dron a podle Berlína provedení odpovídá typické ruské hybridní operaci v Evropě. Ruský prezident Vladimír Putin ale obvinění odmítl a označil ho za vážnou chybu. Český ministr zahraničí Petr Macinka řekl novinářům před neformálním jednáním unijních ministrů v Irsku, že německá zjištění považuje za alarmující a chce o nich v nejbližších dnech mluvit s českými zpravodajci. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady podle agentury DPA evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy. Smrtnost se tak blíží 50%. Této krvácivé horečce tedy podléhá téměř každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. A teď sport. České tenistky Gabriela Knudsonová a Lucie Havlíčková si letos na US Open odbyly Grand Slamovou premiéru, obě ale skončily hned v prvním kole a shodně prohrály 3-6, 3-6. Knudsonová pro radiožurnál Sport řekla, že hraje čím dál lépe a posouvá se na žebříčku výš a že jí turnaj přinesl i peníze na další cestování s trenérem. A na závěr do Plzně, kde tamní zoologická zahrada slaví kulaté narozeniny. Členové spolku Iris se rozhodli založit zahradu 2. září roku 1926 a začínali doslova s rybičkami a aligátorem v Doudlevcích. Časem se zvířata přestěhovala na Lochotín a dnes jich tu žije kolem 7000. Podle mluvčího zoo Martina Vobruby byl původní areál extrémně sevřený a ve hře bylo i stěhování do Borského parku nebo ke Košuteckému jezírku.
1: Počasí.
2: Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě polojasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Četrádia.
1: Četrádio. Dopravní servis.
2: Tak a teď rovnou do provozu. Na dálnici D48 u Frýdku Místku se před chvílí srazila dvě osobní auta, řidiči jsou naštěstí bez zranění, ale policie na místě řeší nehodu, takže počítejte s omezením. V Praze 5, v ulici Plzeňská u Erbenovy se také staly dvě nehody osobních vozidel a doprava je tam omezená. Vážnější situace je na silnici 19 v Nezvěsticích na Plzeňsku, kde nákladní auto havarovalo do železničního viaduktu. Na místě probíhá vyšetřování a hrozí nebezpečí, takže tudy raději vůbec nejezděte. A v Praze, v ulici Brixova, zůstal po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh. Ke zdržení dochází i na dálnici D5 na 34. kilometru směrem na Prahu kvůli porouchanému vozidlu a na dálnici D8 u 90. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Z dlouhodobějších omezení připomínám, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba a tvoří se tam kolony, stavba má trvat až do října příštího roku. A na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení tam potrvá až do konce roku 2027. Mimo zmíněná místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo dopravní zpravodajství, hezký zbytek středy přeje Vlasta z Čet Rádia. Čet!

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Kolem dronu na lipském letišti sílí spor mezi Berlínem a Moskvou, ozval se i český ministr zahraničí. Ostatky Jana Masaryka podstoupí moderní vyšetření, které má pomoci objasnit jeho smrt. Sněmovna se pustí do senátního veta u zákona, který se dotýká pravomocí prezidenta. Ruské útoky na Ukrajině zničily obrovské množství knih a školních učebnic. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala tisíce životů a umírá téměř každý druhý nakažený. A ve sportu shrneme grandslamové debuty českých tenistek na US Open.
0: Počasí.
1: Jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 25, v Ostravě polojasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Na dálnici D2 ve směru na Brno, hned na začátku úseku, se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, která může blokovat vozovku v celé šířce, takže tady počítejte se zdržením. Další nehoda komplikuje provoz na silnici I43 u Brna, kde je neprůjezdný levý pruh po srážce dvou osobních aut. Na silnici I19 v Nezvěsticích na Plzeňsku havarovalo nákladní vozidlo do železničního viaduktu. Na místě stále probíhá vyšetřování, takže tudy raději nejezděte. A na silnici I48 ve Frýdku Místku, na trase od státní hranice na Bělotín, řeší policisté nehodu dvou osobních aut, zranění naštěstí nikdo neutrpěl. Kratší zdržení hlásíme také z Litoměřic z ulice na Kocandě po nehodě dvou aut a u Lubence na silnici I6 kvůli odstavenému porouchanému traktoru. Z omezení připomínáme, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, takže se sjezdem na Brno centrum musíte počítat s koloně a omezením až do října příštího roku. V Praze pak dál probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio.

Hudební minutka. Kdy vznikla píseň, která doprovázela přistání na měsíci, i když vlastně vypráví o astronautovi ztraceném ve vesmíru? David Bowie napsal Space Oddity v roce 1969, jen pár dní před startem mise Apollo 11. Píseň o majoru Tomovi, který se odpojí od lodi a zmizí v temnotě, byla plná existenciální úzkosti, ne oslavy pokroku. Britská televize BBC ji přesto použila jako hudební podkres k reportážím o přistání na měsíci, aniž by si zřejmě všimla, o čem text skutečně je. Skladba se stala Bowieho prvním velkým hitem a postavu majora Toma si pak ještě několikrát připomněl v pozdějších písních. Zajímavostí je, že nástroj stylofon, který v nahrávce slyšíme, mu tehdy půjčil sám Mark Bolan z kapely T-Rex. A to byla dnešní hudební minutka.

0: Je 14 hodin.
1: Hezké odpoledne, u mikrofonu Vlasta a před vámi jsou zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Německo mluví o ruské hybridní operaci na letišti v Lipsku, Moskva to odmítá. Odborníci vyzvedli ostatky Jana Masaryka a čeká je podrobné vyšetření. Epidemie eboly v Kongu překročila hranici 3000 mrtvých. Německo dává do souvislosti s Ruskem dronový útok na letišti v Saském Lipsku. Zaměstnanec tam před necelým měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikadze dron a podle Berlína provedení odpovídá typické ruské hybridní operaci v Evropě. Ruský prezident Vladimír Putin ale obvinění odmítl a označil ho za vážnou chybu. Český ministr zahraničí Petr Macinka řekl novinářům před neformálním jednáním unijních ministrů v Irsku, že německá zjištění považuje za alarmující a chce o nich v nejbližších dnech mluvit s českými zpravodajci. Ruské útoky na Ukrajině připravily zemi o téměř 12 milionů knih, tedy zhruba o třetinu produkce vytištěné letos. V červenci schořelo asi 0,5 milionu výtisků, v srpnu dokonce 10 milionů. Plameny nezastavily ani školní učebnice, u některých předmětů přišli Ukrajinci o celý náklad. Prázdninové měsíce se tak zapíšou jako patrně nejhorší období v dějinách ukrajinského knižního trhu. Epidemie eboly v Kongu si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady podle agentury DPA evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy. Smrtnost se tak blíží 50%. Této krvácivé horečce tedy podléhá téměř každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat senátní veto normy, která by prezidentovi odebrala právo pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Senátorka za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová namítá, že zákon zasahuje do ústavy a považuje ho za protiústavní. Místopředseda hnutí ANO a poslanec Radek Vondráček oponuje, že navrhovaný stav v minulosti běžně fungoval a vychází ze zvyklostí. Okolnosti smrti Jana Masaryka zůstávají i po téměř 80 letech nevyjasněné. Odborníci proto vyzvedli ostatky bývalého československého ministra zahraničí z rodinné hrobky v Lánech. Podle přednosti Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavla Toupalíka je čeká počítačová tomografie, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. A teď sport. České tenistky Gabriela Knucunová a Lucie Havlíčková si letos na US Open odbyly grandslamovou premiéru, obě ale skončily hned v prvním kole a shodně prohrály 3-6, 3-6. Knucunová pro radiožurnál Sport řekla, že hraje čím dál lépe a posouvá se na žebříčku výš a že jí turnaj přinesl i peníze na další cestování s trenérem. A na závěr do Plzně, kde tamní zoologická zahrada slaví kulaté narozeniny. Členové spolku Iris se rozhodli založit zahradu 2. září roku 1926 a začínali doslova s rybičkami a aligátorem v Doudlevcích. Časem se zvířata přestěhovala na Lochotín a dnes jich tu žije kolem 7000. Podle mluvčího zoo Martina Vobruby byl původní areál extrémně sevřený a ve hře bylo i stěhování do Borského parku nebo ke Košuteckému jezírku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně zataženo a 25, v Ostravě polojasno a 25. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Na dálnici D2 ve směru na Brno, hned na začátku úseku, se před chvílí stala nehoda dvou vozidel, která může blokovat vozovku v celé šířce, takže tady počítejte se zdržením. Další nehoda komplikuje provoz na silnici I-43 u Brna, kde je neprůjezdný levý pruh po srážce dvou osobních aut. Na silnici I-19 v Nezvěsticích na Plzeňsku havarovalo nákladní vozidlo do železničního viaduktu. Na místě stále probíhá vyšetřování, takže tudy raději nejezděte. A na silnici I-48 ve Frýdku Místku, na trase od státní hranice na Bělotín, řeší policisté nehodu dvou osobních aut, zranění naštěstí nikdo neutrpěl. Kratší zdržení hlásíme také z Litoměřic z ulice na Kocandě po nehodě dvou aut a u Lubence na silnici I6 kvůli odstavenému porouchanému traktoru. Z omezení připomínáme, že v Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, takže se sjezdem na Brno centrum musíte počítat s koloně a omezením až do října příštího roku. V Praze pak dál probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, jsem ráda, že jste naladili. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Kolem dronu na lipském letišti sílí spor mezi Berlínem a Moskvou, ozval se i český ministr zahraničí. Ostatky Jana Masaryka podstoupí moderní vyšetření, které má pomoci objasnit jeho smrt. Sněmovna se pustí do senátního veta u zákona, který se dotýká pravomocí prezidenta. Ruské útoky na Ukrajině zničily obrovské množství knih a školních učebnic. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala tisíce životů a umírá téměř každý druhý nakažený. A ve sportu shrneme grandslamové debuty českých tenistek na US Open.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě polojasno a 25. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
0: Čet Rádio. Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Máme tu hned několik čerstvých nehod, takže pozor na cestách. Před chvílí se stala nehoda v obci Chrášťany na Praze Západ. V ulici Plzeňská se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahuje policie. V Brně v ulici Husova havarovala dvě vozidla po střetu s cyklistou. Na vozovce zůstává překážka. Projíždějte prosím opatrně. V Praze v ulici Ke Koulce došlo ke srážce dvou osobních aut a nehoda tam brání provozu na části vozovky. A na dálnici D2 na půl kilometru směrem na Brno havarovala dvě vozidla, i tady počítejte s překážkou na vozovce. Z omezení upozorňuji na Brno, kde ŘSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a stav potrvá až do října. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, takže tudy raději hledejte objíždku. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, přeji vám šťastnou cestu, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio.
0: Čet Rádio!

neslaví. Druhý den září a Čet Rádio má pro vás partu, která dokázala rozjet kariéru na plné obrátky a nikdy nepustit nohu z plynu. Nejprve tu máme Keanu Reevese, muže, který nám dal Neo z Matrixu i nezničitelného Johna Wicka, a mimochodem, když zrovna nezachraňuje svět na plátně, hraje na baskytaru ve své vlastní kapele Dogstar, takže i hudebníci mají důvod oslavit. Vedle stojí Salma Hayek, herečka, která si za roli Fridy vysloužila nominaci na Oscara a dokázala, že mexický temperament a hollywoodský lesk jdou dohromady skvěle. A do třetice tenisový bojovník Jimmy Connors, jeden z nejlepších hráčů historie, který na kurtu řval na míčky, jako by ho urazili osobně, a ke svým vítězstvím používal ocelovou raketu Wilson, když všichni ostatní už dávno přešli na grafy. Tak Čet Rádio dnes gratuluje Keanuovi, Salmě i Jimimu, a tímto sype dál, ať už na place, nebo na kurtu.

0: Je 15 hodin.
1: Dobré odpoledne, jmenuji se Vlasta a jsem tu pro vás se zprávami Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Německo mluví o ruské hybridní operaci na letišti v Lipsku, Moskva to odmítá. Odborníci vyzvedli ostatky Jana Masaryka a čeká je podrobné vyšetření. Epidemie eboli v Kongu překročila hranici 3000 mrtvých. Okolnosti smrti Jana Masaryka zůstávají i po téměř 80 letech nevyjasněné. Odborníci proto vyzvedli ostatky bývalého československého ministra zahraničí z rodinné hrobky v Lánech. Podle přednosti Ústavu soudního lékařství první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Pavla Toupalíka je čeká počítačová tomografie, trojrozměrný sken těla i rentgenové vyšetření. Ruské útoky na Ukrajině připravily zemi o téměř 12 milionů knih, tedy zhruba o třetinu produkce vytištěné letos. V červenci schořelo asi 0,5 milionu výtisků, v srpnu dokonce 10 milionů. Plameny nezastavily ani školní učebnice, u některých předmětů přišli Ukrajinci o celý náklad. Prázdninové měsíce se tak zapíšou jako patrně nejhorší období v dějinách ukrajinského knižního trhu. Německo dává do souvislosti s Ruskem dronový útok na letišti v saském Lipsku. Zaměstnanec tam před necelým měsícem našel u odstaveného ukrajinského nákladního letadla nevybuchlý kamikadze dron a podle Berlína provedení odpovídá typické ruské hybridní operaci v Evropě. Ruský prezident Vladimír Putin ale obvinění odmítl a označil ho za vážnou chybu. Český ministr zahraničí Petr Macinka řekl novinářům před neformálním jednáním unijních ministrů v Irsku, že německá zjištění považuje za alarmující a chce o nich v nejbližších dnech mluvit s českými zpravodajci. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala už přes 3000 životů. Tamní úřady podle agentury DPA evidují 3007 mrtvých a 6186 potvrzených případů nákazy. Smrtnost se tak blíží 50%. Této krvácivé horečce tedy podléhá téměř každý druhý nakažený. Velkou část obětí přitom tvoří malé děti. Poslanci vládní koalice se pokusí přehlasovat senátní veto normy, která by prezidentovi odebrala právo pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Senátorka za Občanskou demokratickou stranu Miroslava Němcová namítá, že zákon zasahuje do ústavy a považuje ho za protiústavní. Místopředseda hnutí ANO a poslanec Radek Vondráček oponuje, že navrhovaný stav v minulosti běžně fungoval a vychází ze zvyklostí. A teď sport. České tenistky Gabriela Knuconová a Lucie Havlíčková si letos na US Open odbyly Grand Slamovou premiéru, obě ale skončily hned v prvním kole a schodně prohrály 3-6, 3-6. Knuconová pro radiožurnál Sport řekla, že hraje čím dál lépe a posouvá se na žebříčku výš a že jí turnaj přinesl i peníze na další cestování s trenérem. A na závěr do Plzně, kde tamní zoologická zahrada slaví kulaté narozeniny. Členové spolku Iris se rozhodli založit zahradu 2. září roku 1926 a začínali doslova s rybičkami a aligátorem v Doudlevcích. Časem se zvířata přestěhovala na Lochotín a dnes jich tu žije kolem 7000. Podle mluvčího zoo Martina Vobruby byl původní areál extrémně sevřený a ve hře bylo i stěhování do Borského parku nebo ke Košuteckému jezírku.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 25. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď honem k dopravě. Máme tu hned několik čerstvých nehod, takže pozor na cestách. Před chvílí se stala nehoda v obci Chrášťany na Praze Západ. V ulici Plzeňská se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě zasahuje policie. Brně v ulici Husova havarovala dvě vozidla po střetu s cyklistou, na vozovce zůstává překážka, projíždějte prosím opatrně. Praze v ulici Ke Koulce došlo ke srážce dvou osobních aut a nehoda tam brání provozu na části vozovky. A na dálnici D2 na půl kilometru směrem na Brno havarovala dvě vozidla, i tady počítejte s překážkou na vozovce. Z omezení upozorňuji na Brno, kde ZSD přestavuje křižovatku dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a stav potrvá až do října. A dlouhodobě se stále bourá Libeňský most v Praze, takže tudy raději hledejte objíždku. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, přeji vám šťastnou cestu, s vámi byla Vlasta a Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Vlasta. O čem se dnes mluví? Kolem dronu na lipském letišti sílí spor mezi Berlínem a Moskvou, ozval se i český ministr zahraničí. Ostatky Jana Masaryka podstoupí moderní vyšetření, které má pomoci objasnit jeho smrt. Sněmovna se pustí do senátního veta u zákona, který se dotýká pravomocí prezidenta. Ruské útoky na Ukrajině zničily obrovské množství knih a školních učebnic. Epidemie eboli v Kongu si vyžádala tisíce životů a umírá téměř každý druhý nakažený. A ve sportu shrneme grandslamové debuty českých tenistek na US Open.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 25. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak a teď rovnou do provozu, kde to dnes odpoledne pořádně žije. Na Pražském okruhu, silnici D0, na 82. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 se stala nehoda, počítejte tam se zdržením. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu, na 194. kilometru, havarovala dvě vozidla a je tam neprůjezdná krajnice, provoz je omezený. V Praze v Goetheho ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, jeden pruh je neprůjezdný, nehoda se stala před hodinou. A v Brně v ulici Charbulova probíhá vyšetřování nehody motocyklu, na místě zasahují záchranné složky. Z omezení připomínáme, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 se stále staví, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tak vznikají kolony, situace by se měla sklidnit až koncem října. Mimo tato místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. Sledujte Čet Rádio, my pro vás budeme provoz hlídat dál.
2: Čet Rádio! Čet, čet, čet.

0: Zajímavosti. Věděli jste, že v jazyce, kterým se mluví na ostrovech Bonin, ale hlavně v běžné řeči po celém světě, se skrývá jedno mimořádně houževnaté slovíčko, a to je jméno měsíce září? Sáhneme ale jinam za mnohem překvapivější přírodní kuriozitu, a to jsou žížaly. Věděli jste totiž, že žížala nemá jen jedno srdce, ale rovnou pět takzvaných srdečních oblouků, které jí pohánějí krev tělem dlouhým a beznohým? Tyto oblouky pracují jako malé pumpičky kolem hltanu a zajišťují, aby se okysličená tekutina dostala do všech článků těla, protože žížala nemá plíce ani skutečné cévní řečiště jako my. Navíc dýchá přímo kůží a proto musí být pořád vlhká, jinak by se doslova udusila. Příroda si tedy s počtem srdcí občas pěkně vyhrála a zatímco my si vystačíme s jedním, žížala by nám mohla půjčit rovnou čtyři navrch. Až dnes na zahradě šlápnete vedle nějaké té žížaly, klidně jí v duchu popřejte, ať jí všech pět srdcí slouží dobře.
1: Čet Radio!

0: je 16 hodin.
1: Krásné odpoledne, u mikrofonu vás vítá Vlasta a začínají zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Vlak se na okraji Prostějova srazil s popelářským autem. Německo zná jména podezřelých z hybridního útoku na letišti u Lipska. A ministr spravedlnosti se vyjádřil k odvolanému bitcoinovému daru státu. Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar státu v hodnotě 1 miliardy korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v tom vidí možný způsob, jak zkomplikovat trestní řízení. Novinářům to řekl ve středu v Českých Budějovicích. Do Česka přichází v posledních týdnech výrazně méně mužů prchajících z Ukrajiny. Důvodem je opatření, které v celé Evropské unii platí od 5. srpna. Dočasnou ochranu už v žádné unijní zemi nedostanou ukrajinští muži ve věku od 23 do 60 let, kteří nemají doma splněné vojenské povinnosti. Německé úřady podle tamních médií zjistily totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko-Halle. Podle stanic NDR, VDR a listu Süddeutsche Zeitung jde o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, jejich zadržení ale není příliš pravděpodobné. Berlín z pokusu o bombový atentát viní Rusko, Moskva to odmítá. Poradce prezidenta Michael Žantovský k tomu míní, že by se země Evropské unie měly dohodnout na omezení volného pohybu ruských diplomatů. Na okraji Prostějova se střetl motorový vlak s popelářským autem. Záchranáři na místě ošetřovali 7 zraněných a zasahovala tam i letecká záchranná služba, uvedla mluvčí Lucie Mikisková. Motorový vůz po nárazu částečně vykolejil. Policista Sean Farrell v americké Pensylvanii čelí obvinění ze zabití vysokoškolského studenta Glena Pishera. Mladík si po odchodu z baru spletl dům a zaklepal na cizí dveře. Policejní kamera zachytila, jak ho policista zastřelil ve chvíli, kdy k němu mladík kráčel se zdviženýma rukama. Případ popisují světová média, včetně britské BBC. A teď sport. Ruský hokejový svaz se nesmířil se zákazem startů svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, a obrátil se na sportovní arbitrážní soud. Zákaz potvrdila Mezinárodní hokejová federace na konci července. A na závěr legendární dabér a herec František Filipovský, český hlas Luise Defunze, má nově vlastní pomník v Přelouči. Město už přes 30 let uděluje dabingové ceny nesoucí jeho jméno a teď mu vzdalo hold i přímo v ulicích. Slavné Jsem se mi dívejte, tak zní z Přelouče i nadále.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 25. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia.
0: Čet rádio. Dopravní servis.
1: Tak a teď rovnou do provozu, kde to dnes odpoledne pořádně žije. Na Pražském okruhu, silnici D0, na 82. kilometru ve směru na Ruzyni a dálnici D7 se stala nehoda, počítejte tam se zdržením. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu, na 194. kilometru, havarovala dvě vozidla a je tam neprůjezdná krajnice, provoz je omezený. V Praze v Goetheho ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, jeden pruh je neprůjezdný, nehoda se stala před hodinou. A v Brně v ulici Charbulova probíhá vyšetřování nehody motocyklu, na místě zasahují záchranné složky. Z omezení připomínáme, že u brněnské křižovatky dálnic D1 a D2 se stále staví, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu tak vznikají kolony, situace by se měla sklidnit až koncem října. Mimo tato místa jsou dálnice sjízdné bez omezení. Sledujte Čet rádio, my pro vás budeme provoz hlídat dál.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. U Prostějova se srazil motorový vlak s popelářským vozem. Německé úřady identifikovaly podezřelé z hybridního útoku na letišti u Lipska. Ministr spravedlnosti komentoval odvolaný bitcoinový dar státu. Americký policista v Pensylvanii čelí obvinění ze zabití studenta. Do Česka míří méně mužských uprchlíků z Ukrajiny. A ve sportu, ruští hokejisté se brání zákazu startů u arbitráže.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Provoz je teď dost hustý, hlavně kvůli řadě nehod, které se sešly v posledních hodinách. V Praze v ulici Žampionová brání nehoda provozu v celé šířce vozovky, stalo se to před chvílí. Podobně komplikovaná situace je v ulici Lomnického, tam po nehodě dvou vozidel neprůjezdný pruh, hlášeno také před chvílí. Na dálnici D0 na exitu 23, na nájezdu z D5 směr D1, blokuje provoz havarovaná vozidla, nehoda tam vznikla před chvílí. A pozor na silnici 56 v Ostravě, kde se srazila dvě vozidla a tvoří překážku v provozu. V Brně v ulici Husova je naštěstí po nehodě cyklisty s autem už uklizeno a provoz tam jede normálně. Co se týče omezení, na dálnici D1 směrem na Prahu se stále pracuje na křižovatce z D2 u exitu 196B. Počítejte tam s koloně a zdržením. Omezení potrvá do 20. října. A v Praze pokračuje oprava Libeňského mostu. Tam omezení potrvá až do konce roku 2027. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, klidnou cestu vám přeje Vlasta z Chat Rádia.
2: Chat Rádio.

Hudební minutka. Někdy vznikne legendární riff jen díky nešťastné náhodě na koncertě Franka Zappy. Kapela Deep Purple v prosinci roku 1972 pobývala ve švýcarském Montreux, kde chtěla nahrávat nové album v tamním kasinu. Během koncertu Zappovy kapely někdo v publiku vystřelil světlici, která zapálila strop a celá budova kasina lehla popelem. Baskytarista Roger Glover pozoroval z hotelového okna stoupající kouř nad Ženevským jezerem a do poznámkového bloku si zapsal frázi Smoke on the Water. Kytarista Richie Blackmore k tomu vymyslel jednoduchý čtyřtonový riff, který se později stal jedním z nejznámějších a nejcvičenějších v historii rockové kytary. Píseň nakonec vyšla na albu Machine Head v roce 1972 a dodnes ji hraje snad každý začínající kytarista jako první skladbu, kterou se naučí. A to byla dnešní hudební minutka. Chat Radio. Chat Radio. Chat Radio.

0: Je 17 hodin.
1: Příjemné odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a přináším vám zprávy Četrádia. O čem se dnes mluví? Vlak se na okraji Prostějova srazil s popelářským autem. Německo zná jména podezřelých z hybridního útoku na letiště u Lipska. A ministr spravedlnosti se vyjádřil k odvolanému bitcoinovému daru státu. Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar státu v hodnotě 1 miliardy korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v tom vidí možný způsob, jak zkomplikovat trestní řízení. Novinářům to řekl ve středu v Českých Budějovicích. Do Česka přichází v posledních týdnech výrazně méně mužů prchajících z Ukrajiny. Důvodem je opatření, které v celé Evropské unii platí od 5. srpna. Dočasnou ochranu už v žádné unijní zemi nedostanou ukrajinští muži ve věku od 23 do 60 let, kteří nemají doma splněné vojenské povinnosti. Policista Sean Farrell v americké Pensylvanii čelí obvinění ze zabití vysokoškolského studenta Glena Pishera. Mladík si po odchodu z baru spletl dům a zaklepal na cizí dveře. Policejní kamera zachytila, jak ho policista zastřelil ve chvíli, kdy k němu mladík kráčel se zdviženýma rukama. Případ popisují světová média, včetně britské BBC. Německé úřady podle tamních médií zjistily totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko-Halle. Podle stanic NDR, VDR a listu Süddeutsche Zeitung jde o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, jejich zadržení ale není příliš pravděpodobné. Berlín z pokusu o bombový atentát viní Rusko, Moskva to odmítá. Poradce prezidenta Michail Žantovský k tomu míní, že by se země Evropské unie měly dohodnout na omezení volného pohybu ruských diplomatů. Na okraji Prostějova se střetl motorový vlak s popelářským autem. Záchranáři na místě ošetřovali 7 zraněných a zasahovala tam i letecká záchranná služba, uvedla mluvčí Lucie Mikisková. Motorový vůz po nárazu částečně vykolejil. A teď sport. Ruský hokejový svaz se nesmířil se zákazem startů svých týmů v mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa a obrátil se na sportovní arbitrážní soud. Zákaz potvrdila Mezinárodní hokejová federace na konci července. A na závěr legendární dabér a herec František Filipovský, český hlas Luise Defunze, má nově vlastní pomník v Přelouči. Město už přes 30 let uděluje dabingové ceny nesoucí jeho jméno a teď mu vzdalo hold i přímo v ulicích. Slavné Sem se mi dívejte, tak zní z Přelouče i nadále.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 25 stupňů, v Brně 26 a v Ostravě 24. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Provoz je teď dost hustý, hlavně kvůli řadě nehod, které se sešly v posledních hodinách. V Praze v ulici Žampionová brání nehoda provozu v celé šířce vozovky, stalo se to před chvílí. Podobně komplikovaná situace je v ulici Lomnického, tam po nehodě dvou vozidel neprůjezdný pruh, hlášeno také před chvílí. Na dálnici D0 na exitu 23, na nájezdu z D5 směr D1, blokuje provoz havarovaná vozidla, nehoda tam vznikla před chvílí. A pozor na silnici 56 v Ostravě, kde se srazila dvě vozidla a tvoří překážku v provozu. V Brně v ulici Husova je naštěstí po nehodě cyklisty s autem už uklizeno a provoz tam jede normálně. Co se týče omezení, na dálnici D1 směrem na Prahu se stále pracuje na křižovatce z D2 u exitu 196B. Počítejte tam s koloně a zdržením. Omezení potrvá do 20. října. A v Praze pokračuje oprava Libeňského mostu. Tam omezení potrvá až do konce roku 2027. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To bylo vše z dopravy, klidnou cestu vám přeje Vlasta z Četrádia.

0: krátké zprávy.
1: Vítejte u zpráv se mnou, s Vlastou. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. U Prostějova se srazil motorový vlak s popelářským vozem. Německé úřady identifikovaly podezřelé z hybridního útoku na letišti u Lipska. Minister spravedlnosti komentoval odvolaný bitcoinový dar státu. Americký policista v Pensylvanii čelí obvinění ze zabití studenta. Do Česka míří méně mužských uprchlíků z Ukrajiny. A ve sportu, ruští hokejisté se brání zákazu startů u arbitráže.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně máme zataženo, v Praze 25 stupňů, v Brně 26 a v Ostravě 24. Do večera bude zataženo. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 27, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli a v pondělí zataženo, teploty mezi 24 a 28 stupni, v úterý přehánky, teploty kolem 27. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Pojďme se rovnou podívat na aktuální dopravní situaci. Na silnici 46 u Moravského Berouna na Olomoucku se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla, jeden pruh je neprůjezdný a na místě jsou dvě havarovaná vozidla, takže tady počítejte se zdržením. V Praze na silnici 115 došlo k nehodě dvou osobních vozidel, provoz je tam komplikovaný. Také v ulici Žampionová v Praze se stala nehoda a překážka může omezovat provoz v celé šířce vozovky, dejte si tam pozor. A na dálnici D1 mezi 343. kilometrem ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, odstavný pruh je kvůli tomu uzavřený. Počítejte s mírným zdržením. Co se týče omezení, na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky u sjezdu Brno centrum. V místě se tvoří kolony a potrvá to zhruba do poloviny října. V Praze omezuje provoz i oprava Libeňského mostu, tam je třeba počítat s omezeními dlouhodobě, prakticky do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak podle posledních dat jízdné bez omezení. To je z dopravy vše, hezké odpoledne za sebe i za celé Čet Rádio přeje Vlasta.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu je Vlasta a poslouchejte zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Vlak se na okraji Prostějova srazil s popelářským autem. Německo zná jména podezřelých z hybridního útoku na letiště u Lipska. A ministr spravedlnosti se vyjádřil k odvolanému bitcoinovému daru státu. Německé úřady podle tamních médií zjistily totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti Lipsko-Halle. Podle stanic NDR, VDR a listu Süddeutsche Zeitung jde o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím, jejich zadržení ale není příliš pravděpodobné. Berlín z pokusu o bombový atentát viní Rusko, Moskva to odmítá. Poradce prezidenta Michail Žantovský k tomu míní, že by se země Evropské unie měly dohodnout na omezení volného pohybu ruských diplomatů. Na okraji Prostějova se střetl motorový vlak s popelářským autem. Záchranáři na místě ošetřovali 7 zraněných a zasahovala tam i letecká záchranná služba, uvedla mluvčí Lucie Mikisková. Motorový vůz po nárazu částečně vykolejil. Policista Sean Farrell v americké Pensylvanii čelí obvinění ze zabití vysokoškolského studenta Glena Pishera. Mladík si po odchodu z baru spletl dům a zaklepal na cizí dveře. Policejní kamera zachytila, jak ho policista zastřelil ve chvíli, kdy k němu mladík kráčel se zdviženýma rukama. Případ popisují světová média, včetně britské BBC. Do Česka přichází v posledních týdnech výrazně méně mužů prchajících z Ukrajiny. Důvodem je opatření, které v celé Evropské unii platí od 5. srpna. Dočasnou ochranu už v žádné unijní zemi nedostanou ukrajinští muži ve věku od 23 do 60 let, kteří nemají doma splněné vojenské povinnosti. Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar státu v hodnotě 1 miliardy korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO v tom vidí možný způsob, jak zkomplikovat trestní řízení. Novinářům to řekl ve středu v Českých Budějovicích. A teď sport. Ruský hokejový svaz se nesmířil se zákazem startů svých týmů v mezinárodních soutěžích včetně mistrovství světa a obrátil se na sportovní arbitrážní soud. Zákaz potvrdila Mezinárodní hokejová federace na konci července. A na závěr legendární dabér a herec František Filipovský, český hlas Luise de Funze, má nově vlastní pomník v Přelouči. Město už přes 30 let uděluje dabingové ceny nesoucí jeho jméno a teď mu vzdalo hold i přímo v ulicích. Slavné Sem se mi dívejte, tak zní z Přelouče i nadále.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 24. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje.

0: Příběh dne.
1: Bylo 15. ledna roku 2009 a z New Yorku právě odstartovalo letadlo aerolinek US Airways s 155 lidmi na palubě. Jen několik minut po vzletu narazilo do hejna hus a oba motory najednou vysadily. Kapitán Hesley Sullenberger, muž s mnohaletou zkušeností i s bezmotorovými kluzáky, měl na rozhodnutí jen pár vteřin. Věž mu nabízela návrat na letiště, ale on rychle spočítal, že by to nestihli, a rozhodl se pro řešení, které znělo skoro nemožně. Zamířil s obrovským strojem přímo k hladině řeky Hudson uprostřed města. Spolu s druhým pilotem Jeffem Skillesem provedl dokonalé přistání na vodě, hladké a rovné, jako by šlo o cvičný nácvik. Letadlo zůstalo na hladině a nezačalo se okamžitě potápět, což dalo lidem čas na evakuaci. Palubní průvodčí zůstali klidné a organizovali odchod cestujících na křídla přesně podle výcviku. K letadlu během několika minut dorazily trajekty a záchranné čluny, které byly na řece úplnou náhodou na blízku. Někteří lidé stáli po kolena ve studené vodě, jiní se choulili na křídlech, ale nikdo nepanikařil. Během necelé hodiny byli všichni cestující i členové posádky v bezpečí na břehu, bez jediné vážné ztráty na životě. Novináři tomu později začali říkat zázrak na řece Hudson, ale sám kapitán se vzepřel tomu slovu a mluvil raději o výcviku, chladné hlavě a týmové práci. Ten den nám připomíná, že klid a příprava dokážou zvrátit i tu nejnaléhavější chvíli, a že hrdinství někdy vypadá jako obyčejná profesionalita v pravou chvíli.

0: Počasí.
1: Příjemný večer u Čet Rádia. Vlasta je to s předpovědí na noc i na zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně zataženo a 26, v Ostravě zataženo a 23. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 27 stupňů. Počítejte také se silnějším větrem. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet Rádio.

když klouži se schýl. Jenže nesmel si krev, ta plíštěla s rájem, v boku chvěl se šíp, z boku čouhal číp, jak vodorovný vykřičný.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu vás vítá Vlasta a před sebou máte zprávy Čet rádia. Mám pro vás přehled toho nejdůležitějšího, tak pojďme na to. O čem se dnes mluví? Soud v Praze se zastal vládní regulace cen pohonných hmot. Izrael tvrdí, že má hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. A v Saskatchewanu míří podle nového průzkumu k vítězství krajní pravice. V obci Rokytovec na Mladoboleslavsku se říjnové komunální volby vůbec neuskuteční. Do zastupitelstva se přihlásili jen 4 kandidáti, tedy o jednoho méně, než ukládá zákon. Poslední zakázkou dosavadního vedení je výměna pouličních lamp, potom nejnutnější agendu obce převezme úředník ministerstva. Za srpnový hybridní útok v Lipsku podle závěrů německé vlády stojí ruští agenti. Diplomat a poradce prezidenta Michail Žantovský proto míní, že je na čase reagovat. Podle něj by se země Evropské unie měly dohodnout na omezení volného pohybu ruských diplomatů, protože podle jeho slov to nahrává ruské zpravodajské a dezinformační činnosti. Městský soud v Praze zamítl žalobu 3 čerpacích stanic, které se chtěly zbavit vládní regulace cen pohonných hmot. Podle soudců byl cenový výměr dostatečně odůvodněný a do práva podnikat nezasáhl. Jednatel jedné ze stanic ale oznámil, že se sporem hodlá pokračovat. Vláda regulaci zavedla v první polovině dubna kvůli zdražování ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a skončila v polovině července. Izrael má podle svého ministra obrany Israela Katze hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká prý jen na to, až Spojené státy určí, kam by lidé měli zamířit. Katz to řekl na konferenci pořádané izraelským serverem Inet a deníkem Yediot Achronot, informovala agentura AFP. Americká ambasáda v Izraeli odkázala žádost o komentář na ministerstvo zahraničí ve Washingtonu. Alternativa pro Německo by v nedělních volbách ve spolkové zemi Saskatchewansko mohla získat až 43% hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury INSA, který byl zveřejněn ve středu. Křesťanští demokraté současného premiéra Svena Schulzeho za ní zaostávají o 21% bodů. A teď sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky, kteří mají za sebou vydařený vstup do sezony, hostili v dohrávce 4. kola Hradec Králové. Zápas na moravské půdě začal v 6 hodin večer a radiožurnál Sport z něj vysílal přímý přenos. Fotbalisté Baníku Ostrava mají zatím na kontě 9 bodů stejně jako pražská Sparta, a to s jedním odehraným zápasem méně. Trenér Tomáš Skuhravý ale lituje zranění z posledního vítězného duelu se Sigmou Olomouc. Podle svých slov by raději prohrál, než aby přišel o 3 hráče. A na závěr do pálenice v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Po jarních mrazech a dlouhém suchu je letos ovoce na Slovácku po skrovnu, a tak tam v srpnu vypálili o třetinu méně alkoholu než loni, kdy přitom sezona také nebyla nijak slavná. Útěchou pěstitelům zůstává, že to málo ovoce, které se urodilo, je letos výjimečně sladké.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 26, v Ostravě zataženo a 23. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

0: Počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Čet Rádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 25, v Ostravě zataženo a 23. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. Tolik k počasí. Pohodový večer u Čet Rádia vám přeje Vlasta.

0: je 20 hodin.
1: Dobrý večer, u mikrofonu Honza a tohle jsou zprávy Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Obchodník obžalovaný z drogové kauzy chce zpátky bitcoiny, které daroval státu. Ministr školství i prezident se shodli, že do vzdělání je potřeba investovat víc, v rozpočtu ale peníze chybí. Izrael tvrdí, že má hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Izrael má podle svého ministra obrany Israela Katze hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy a čeká už jen na to, až Spojené státy vymyslí, kam by je odvezli. Kles to řekl na konferenci, kterou pořádal izraelský server Inet a deník Yediot Achronot informovala agentura AFP. Americká ambasáda v Izraeli žádost o komentář poslala dál na ministerstvo zahraničí ve Washingtonu. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný z obchodu s drogami, odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Šlo o kryptoměnu v hodnotě miliardy korun a resort se teď obává dalších právních sporů. Advokát a publicista Tomáš Nahodil je pro Radiožurnál k takovému kroku velmi skeptický. Podle něj se nikdo nikam neposune, dokud nepadne pravomocné rozhodnutí v trestní kauze. Městský soud v Praze zamítl žalobu tří čerpacích stanic, které se chtěly zbavit vládní regulace cen pohonných hmot. Podle soudu byl cenový výměr dostatečně odůvodněný a do práva podnikat nezasáhl. Jednatel jedné z čerpacích stanic oznámil, že chce ve sporu pokračovat. Vláda regulaci zavedla v první polovině dubna kvůli zdražování ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a v polovině července ji ukončila. Kvůl se dál potýká s rozsáhlými výpadky elektřiny, které někdy trvají i 270 hodin. Kubánská influencerka natočila s téměř vybitým telefonem video, ve kterém popsala, že její havanská čtvrť byla bez proudu dva dny. Podle obyvatel 10-milionového karibského ostrova se blackouty podepisují i na jejich duševním zdraví. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a prezident Petr Pavel se na středeční schůzce shodli, že investice do vzdělání se zemi v budoucnu vrátí. Podle návrhu ministerstva financí by školství mělo v roce 2027 hospodařit zhruba s 287,9 miliardami korun, meziročně o 1,4% víc. Plaga ale po jednání novinářům řekl, že v rozpočtu pořád schází 6 miliard. Sociolog Daniel Prokop je kritičtější a pro Radiožurnál uvedl, že vláda dává na vzdělávání asi o 50 miliard méně, než slíbila v programovém prohlášení. A teď sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky vstoupili do sezony dobře a v dohrávce čtvrtého kola se to pokoušeli potvrdit proti Hradci Králové. Bohemians doma hostili Jablonec. Oba duely vysílal živě Radiožurnál Sport. Baník Ostrava má na kontě 9 bodů stejně jako pražská Sparta, a to s jedním odehraným zápasem méně. Trenéra Roberta Skohravého ale trápí zranění, o další hráče přišel i ve vítězném utkání se Sigmou Olomouc. A na závěr něco příjemného ze severu Čech. Střední škola hospodářská a lesnická ve Třídlantu má nový pavilon s odbornými dílnami za 46 milionů korun a stěhuje se do něj ze stísněných prostor v sousedních Hejnicích. Podle vedoucího praktické výuky Hudka Mazánka si tam studenti projdou celou cestu od výsadby stromků přes péči o les až po kácení a zpracování dřeva.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně polojasno a 24, v Ostravě zataženo a 21. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza.
0: Dobrý večer.

Kulturní tip na večer. Dnešní večer patří knize, která vás zavede do smyšleného města Makondu a do rodiny Buendíových, jejíž osudy se táhnou napříč generacemi jako řeka plná zázraků i tragédií. Doporučuji 100 roků samoty od kolumbijského spisovatele Gabriela García Márquez, dílo, za které autor později získal Nobelovu cenu za literaturu. Je to kniha, kde se magie mísí s realitou tak přirozeně, že přestanete rozlišovat, co je skutečné a co sen, a přesto vám to bude dávat dokonalý smysl. Stojí za to hlavně pro ten jedinečný jazyk, bohatý a plynulý, který vás pohltí od první stránky a nepustí až do konce. Bude se to líbit každému, kdo má rád příběhy z duší, plné vášně, samoty a osudovosti, a kdo si rád nechá čas na pomalé, promyšlené čtení. Nalijte si něco teplého, stlumte světla a nechte se unést do světa, kde se realismus snoubí s kouzlem. Přeji vám na Čet rádiu krásný a kulturně bohatý večer.

0: počasí.
1: Dobrý večer s Čet rádiem. Za počasí tak se podíváme, co nás čeká v noci a zítra. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě zataženo a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Honza. Čet rádio.

0: Je 21 hodin.
1: Pěkný večer vám přeju, od mikrofonu vás zdraví Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. Ve zprávách dnes. Obchodník obžalovaný z drogové kauzy chce zpátky bitcoiny, které daroval státu. Ministr školství i prezident se shodli, že do vzdělání je potřeba investovat víc, v rozpočtu ale peníze chybí. Izrael tvrdí, že má hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný z obchodu s drogami, odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Šlo o kryptoměnu v hodnotě miliardy korun a resort se teď obává dalších právních sporů. Advokát a publicista Tomáš Nahodil je pro Radiožurnál takovému kroku velmi skeptický. Podle něj se nikdo nikam neposune, dokud nepadne pravomocné rozhodnutí v trestní kauze. Kuba se dál potýká s rozsáhlými výpadky elektřiny, které někdy trvají i 270 hodin. Kubánská influencerka natočila s téměř vybitým telefonem video, ve kterém popsala, že její havanská čtvrť byla bez proudu 2 dny. Podle obyvatel 10milionového karibského ostrova se blackouty podepisují i na jejich duševním zdraví. Městský soud v Praze zamítl žalobu 3 čerpacích stanic, které se chtěly zbavit vládní regulace cen pohonných hmot. Podle soudu byl cenový výměr dostatečně odůvodněný a do práva podnikat nezasáhl. Jednatel jedné z čerpacích stanic oznámil, že chce ve sporu pokračovat. Vláda regulaci zavedla v první polovině dubna kvůli zdražování ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a v polovině července ji ukončila. Izrael má podle svého ministra obrany s realokace hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy a čeká už jen na to, až Spojené státy vymyslí, kam by je odvezli. To řekl na konferenci, kterou pořádal izraelský server Inet a deník Yediot Achronot, informovala agentura AFP. Americká ambasáda v Izraeli žádost o komentář poslala dál na ministerstvo zahraničí ve Washingtonu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a prezident Petr Pavel se na středeční schůzce shodli, že investice do vzdělání se zemi v budoucnu vrátí. Podle návrhu ministerstva financí by školství mělo v roce 2027 hospodařit zhruba s 287,9 miliardami korun, meziročně o 1,4% víc. Plaga ale po jednání novinářů řekl, že v rozpočtu pořád schází 6 miliard. Sociolog Daniel Prokop je kritičtější a pro Radiožurnál uvedl, že vláda dává na vzdělávání asi o 50 miliard méně, než slíbila v programovém prohlášení. A teď sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky vstoupili do sezony dobře a v dohrávce 4. kola se to pokoušeli potvrdit proti Hradci Králové. Bohemians doma hostili Jablonec. Oba duely vysílal živě Radiožurnál Sport. Baník Ostrava má na kontě 9 bodů stejně jako pražská Sparta, a to s jedním odehraným zápasem méně. Trenéra Roberta Skohravého ale trápí zranění, o další hráče přišel i ve vítězném utkání se Sigmou Olomouc. A na závěr něco příjemného ze severu Čech. Střední škola hospodářská a lesnická ve Třídlantu má nový pavilon s odbornými dílnami za 46 milionů korun a stěhuje se do něj ze stísněných prostor v sousedních Hejnicích. Podle vedoucího praktické výuky Hudka Mazánka si tam studenti projdou celou cestu od výsadby stromků přes péči o les až po kácení a zpracování dřeva.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 23 stupňů, v Brně zataženo a 22, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je vše od oblohy. Příjemný večer s Čet rádiem přeje Honza. Dobrý.

0: Pranostika.
1: Začátku září se váže stará lidová pranostika, která praví, že teplé září dobré býtí, tedy že pěkné a vlahé počasí na začátku podzimu slibuje ještě klidné a příjemné dny. Zítra, ve čtvrtek 3. září, se však na obloze budou honit přehánky a teploty se budou pohybovat od 16 do 23 stupňů, takže to teplé zářijové býtí bude spíš vlažné. Pravděpodobnost srážek kolem 28% naznačuje, že deštník by nemusel být úplně na škodu. Naši předkové by možná řekli, že si počasí ještě rozmýšlí, jakým směrem se vydat. Přeji vám klidný večer bez starostí a ať se vám i přes ty přehánky dobře usíná. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Příjemný večer posluchači Čet rádia. Tady Honza a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně zataženo a 21, Ostravě polojasno a 19. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, neděle polojasno, teploty kolem 23, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. To je z počasí vše. Příjemný večer, posluchači, váš Honza.

0: Je 22 hodin.
1: Dobrý pozdní večer, jmenuji se Honza a mám pro vás připravené zprávy Čet rádia. Pojďme na to nejdůležitější. Obchodník obžalovaný z drogové kauzy chce zpátky bitcoiny, které daroval státu. Ministr školství i prezident se shodli, že do vzdělání je potřeba investovat víc, v rozpočtu ale peníze chybí. Izrael tvrdí, že má hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO a prezident Petr Pavel se na středeční schůzce shodli, že investice do vzdělání se zemi v budoucnu vrátí. Podle návrhu ministerstva financí by školství mělo v roce 2027 hospodařit zhruba s 287,9 miliardami korun, meziročně o 1,4% víc. Plaga ale po jednání novinářům řekl, že v rozpočtu pořád schází 6 miliard. Sociolog Daniel Prokop je kritičtější a pro Radiožurnál uvedl, že vláda dává na vzdělávání asi o 50 miliard méně, než slíbila v programovém prohlášení. Izrael má podle svého ministra obrany Israela Katze hotové plány na odsun Palestinců z pásma Gazy a čeká už jen na to, až Spojené státy vymyslí, kam by je odvezli. To řekl na konferenci, kterou pořádal izraelský server Inet a deník Yiriot Achronot, informovala agentura AFP. Americká ambasáda v Izraeli žádost o komentář poslala dál na ministerstvo zahraničí ve Washingtonu. Kvůl se dál potýká s rozsáhlými výpadky elektřiny, které někdy trvají i 270 hodin. Kubánská influencerka natočila s téměř vybitým telefonem video, ve kterém popsala, že její havanská čtvrť byla bez proudu dva dny. Podle obyvatel 10milionového karibského ostrova se blackouty podepisují i na jejich duševním zdraví. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný z obchodu s drogami, odvolal pro nevděk bitcoinový dar, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Šlo o kryptoměnu v hodnotě miliardy korun a resort se teď obává dalších právních sporů. Advokát a publicista Tomáš Nahodil je pro Radiožurnál takovému kroku velmi skeptický. Podle něj se nikdo nikam neposune, dokud nepadne pravomocné rozhodnutí v trestní kauze. Městský soud v Praze zamítl žalobu tří čerpacích stanic, které se chtěly zbavit vládní regulace cen pohonných hmot. Podle soudu byl cenový výměr dostatečně odůvodněný a do práva podnikat nezasáhl. Jednatel jedné z čerpacích stanic oznámil, že chce ve sporu pokračovat. Vláda regulaci zavedla v první polovině dubna kvůli zdražování ropy v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a v polovině července ji ukončila. A teď sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky vstoupili do sezony dobře a v dohrávce čtvrtého kola se to pokoušeli potvrdit proti Hradci Králové. Bohemians doma hostili Jablonec. Oba duely vysílal živě Radiožurnál Sport. Baník Ostrava má na kontě 9 bodů stejně jako pražská Sparta, a to s jedním odehraným zápasem méně. Trenéra Roberta Skohravého ale trápí zranění, o další hráče přišel i ve vítězném utkání se Sigmou Olomouc. A na závěr něco příjemného ze severu Čech. Střední škola hospodářská a lesnická ve Tvídlantu má nový pavilon s odbornými dílnami za 46 milionů korun a stěhuje se do něj ze stísněných prostor v sousedních Hejnicích. Podle vedoucího praktické výuky Hudka Mazánka si tam studenti projdou celou cestu od výsadby stromků přes péči o les až po kácení a zpracování dřeva.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 20, Ostravě polojasno a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Honza.

0: počasí.
1: Hezký večer, posluchači. Tady Honza, den se chýlí ke konci, tak co nám chystá ten další? Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně zataženo a 19, v Ostravě polojasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 28 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, neděli polojasno, teploty kolem 23, pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. Tolik počasí. Užijte si večer podle svých představ, zdraví váš Honza.

0: Je 23 hodin.
1: Příjemný pozdní večer, u mikrofonu Honza a poslouchejte zprávy Čet rádia. Co byste dnes neměli minout? Slovensko se nakonec připojí k mezinárodní komisi, která má řešit odškodnění za ruskou invazi na Ukrajinu. Prezident Pavel v americké televizi mluvil o útoku na letišti v Lipsku jako o zkoušce odolnosti Evropy. A ve Škodě auto skončí v představenstvu poslední Čech. Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiříkovský chce zpátky bitcoiny, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Ve hodnotě zhruba 1 miliardy korun odvolal takzvaně pro nevděk a resort se kvůli tomu obává dalších právních sporů. Advokát a publicista Tomáš Nahodili ale k takovému kroku pro Radiožurnál velmi skeptický a připomíná, že bez pravomocného rozhodnutí v trestní kauze se celá věc nepohne dál. Prezident Petr Pavel považuje setnový útok na letišti v Lipsku za další pokus Ruska prověřit, jak odolná je Evropská unie a Severoatlantická aliance. Proto v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Podle něj mají ale nepřátelské akce Moskvy opačný efekt, obě organizace spíš sjednocují a posilují jejich odhodlání. Německé úřady mezitím identifikovaly 2 podezřelé a německá vláda z útoku otevřeně viní Rusko. Představenstvu Škody auto nebude od října zasedat žádný Čech. Martin Jan, který ve firmě odpovídal za prodej a marketing, přechází do vedení mateřského Volkswagenu ve Wolfsburgu, kde bude mít na starosti prodej, marketing a poprodejní služby. Ve Škodě ho nahradí Martina Bíneová, dosavadní šéfka Volkswagen Group Africa. V Benátkách odstartoval filmový festival a hned při středečním zahájení převzal americký herec a režisér George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří k nejznámějším tvářím Hollywoodu a do Benátek jezdí pravidelně. Na ceremoniál dorazil po boku své manželky Amal. Letos se v italském přímořském městě koná už 83. roční přehlídky. Slovensko se nakonec zapojí mezi země, které chtějí společně řešit odškodnění za škody způsobené ruskou invazí na Ukrajinu. Vláda Roberta Fica ve středu schválila podpis úmluvy o účasti v mezinárodní komisi, která bude jednotlivé nároky posuzovat. Ještě před týdnem přitom tentýž bod odložila bez hlasování a mezitím se ukázalo, že Moskva Bratislavu před podpisem varovala. Fico odmítá, že by telefonát z Ruska cokoliv ovlivnil, podle něj jde o běžnou součást diplomacie. A teď sport. Fotbalista David Douděra opouští pražskou Slávii a míří do zámořské soutěže Major League Soccer. Novým působištěm mu bude FC Cincinnati, kde už hraje další český reprezentant Pavel Bucha. Přestup potvrdili oba kluby, americký tým si od Douděry slibuje hlavně vítěznou mentalitu. A na závěr něco pro oči. V Hradci Králové začala mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů, nad městem i okolní krajinou se představí vzduchoplavci z 5 evropských zemí. Do neděle je naplánováno 7 hromadných startů, všechno ale záleží na počasí. A někteří odvážlivci se pokusí proletět co nejblíž Bílé věži.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tím se s vámi dnešní počasí loučí. Klidnou noc Čet rádiem přeje Honza.
2: Čet rádio.
3: Čet rádio.

0: Počasí.
1: Tady Honza z Čet rádia, poslední dnešní počasí, ať víte, do čeho se ráno probudíte. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 19, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Zítra ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 28 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu přehánky, teploty kolem 22, v neděli polojasno, teploty kolem 23, v pondělí a v úterý zataženo, teploty kolem 26. Velik počasí. Přeju vám hezké sny a ráno zase u Čet rádia, váš Honza. Čet rádio.

0: Je půlnoc.
1: Dobrý večer, nebo spíš dobrou noc, od mikrofonu vás zdraví Vlasta a tohle jsou zprávy Čet rádia. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Írán ostře odsoudil americký úder na dům se svatebčany a jeho armáda zasáhla země, kde mají Spojené státy základny. Prezident Pavel míní, že Rusko útokem na lipském letišti zkouší odolnost Evropy a aliance. Slovenská vláda nakonec kývla na podpis úmluvy o odškodnění Ukrajiny. Předseda iránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohamed Bager Ghalibaf označil Spojené státy za satana. Reagoval tak na úterní americký úder na dům, v němž byli iránští svatebčané. Podle iránských úřadů tam zahynulo 5 lidí, včetně dítěte, a 68 dalších bylo zraněno. Iránské ozbrojené síly pak zasáhly Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irák, kde mají Američané vojenské základny. Ve vedení Škody Auto skončí poslední Čech. Martin Ján, který má na starosti prodej a marketing, přejde od října do představenstva značky Volkswagen v německém Wolfsburgu, kde bude odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho vystřídá Martina Bíneová, dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa. Slovensko se nakonec přidá k zemím, které chtějí společně řešit odškodnění za škody ruské invaze na Ukrajině. Vláda Roberta Fica ve středu schválila podpis úmluvy o zapojení do mezinárodní komise, jež bude jednotlivé nároky posuzovat. Ještě minulý týden přitom stejný bod bez hlasování odložila. Později se ukázalo, že Bratislavu před podpisem varovala Moskva, Fico ale odmítá, že by telefonát z Ruska cokoliv ovlivnil. Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla dalším pokusem Ruska prověřit, jak odolná je Evropská unie a Severoatlantická aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN a dodal, že nepřátelské kroky Moskvy naopak obě organizace stmelují. Německá vláda z odpovědnosti za tento hybridní útok obvinila Rusko a úřady mezitím identifikovali dva podezřelé Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Vláda Andreje Babiše chce zavést předkupní právo na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. Kritici namítají, že chystaný zákon nahrává velkým agrokoncernům. Asociace soukromého zemědělství varuje, že vlastníci přijdou o část svých práv. Její místopředseda Jan Štefl v Interview Plus mluvil o tom, že majitelé budou muset s čepicí v podpaží obcházet kanceláře podniků. A teď sport. Fotbalista David Douděra opouští pražskou Slávii a míří do zámoří. Jeho novým klubem je FC Cincinnati z americké MLS. Oba kluby přestup potvrdili. V Cincinnati se Douděra potká s dalším českým reprezentantem Pavlem Buchou. A na závěr něco pro potěchu očí. V Hradci Králové odstartovala mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů, nad městem i okolím se předvedou vzduchoplavci z 5 evropských zemí. Program potrvá 4 dny a do neděle je naplánováno 7 hromadných startů, vše ovšem podle toho, jak se umoudří počasí. A někteří odvážlivci se pokusí přiblížit balonem co nejblíž k Bílé věži.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 20 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě zataženo a 17. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Dnes ve čtvrtek budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Přeju vám hezké sny a ráno zase u Čet rádia, vaše Vlasta.

Podívej se, šat má děravý, posílám ti hvězdy místo sebe, o tobě mi večer vypráví. Ve větvích už umlkají ptáci, za chviličku půjdu.

0: Divadlo Noc.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No. No, co vám jde, pane doktore?
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
2: A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? Je... A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak to je samozřejmě, jenomže tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No a kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
2: Zeď?
1: Zeď.
2: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
2: Dceru?
1: No vše.
2: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
2: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak napovíc.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co bych vám to vyvracel.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
2: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starého Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Máš jinak, vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Proboha, ani nevíš, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Podívejte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
2: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra od Kojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
2: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
2: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
1: No, no a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokou, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Dívejte se, pane Prokou, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
2: Jebůh, vy koho jste spopelněl a koho jste chcete dát do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu.
1: No.
2: Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm jodomem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu, některá z nich je zrovna sestra starého knapa. Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

v obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: je 1 hodina.
1: Vítejte v nočním vysílání, u mikrofonu je Vlasta a před vámi jsou zprávy Četrádia. Ve zprávách dnes. Írán ostře odsoudil americký úder na dům se svatebčany a jeho armáda zasáhla země, kde mají Spojené státy základny. Prezident Pavel míní, že Rusko útokem na lipském letišti zkouší odolnost Evropy a Aliance. Slovenská vláda nakonec kývla na podpis úmluvy o odškodnění Ukrajiny. Slovensko se nakonec přidá k zemím, které chtějí společně řešit odškodnění za škody ruské invaze na Ukrajině. Vláda Roberta Fica ve středu schválila podpis úmluvy o zapojení do mezinárodní komise, jež bude jednotlivé nároky posuzovat. Ještě minulý týden přitom stejný bod bez hlasování odložila. Později se ukázalo, že Bratislavu před podpisem varovala Moskva, Fico ale odmítá, že by telefonát z Ruska cokoliv ovlivnil. Vláda Andreje Babiše chce zavést předkupní právo na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. Kritici namítají, že chystaný zákon nahrává velkým agrokoncernům. Asociace soukromého zemědělství varuje, že vlastníci přijdou o část svých práv. Její místopředseda Jan Štefl v Interview Plus mluvil o tom, že majitelé budou muset s čepicí v podpaží obcházet kanceláře podniků. Ve vedení Škody Auto skončí poslední Čech. Martin Jan, který má na starosti prodej a marketing, přejde od října do představenstva značky Volkswagen v německém Wolfsburgu, kde bude odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho vystřídá Martina Bíneová, dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa. Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla dalším pokusem Ruska prověřit, jak odolná je Evropská unie a Severoatlantická aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN a dodal, že nepřátelské kroky Moskvy naopak obě organizace stmelují. Německá vláda z odpovědnosti za tento hybridní útok obvinila Rusko a úřady mezitím identifikovaly 2 podezřelé Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Předseda iránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohamed Bager Ghalibaf označil Spojené státy za satana. Reagoval tak na úterní americký úder na dům, v němž byli iránští svatebčané. Podle iránských úřadů tam zahynulo 5 lidí včetně dítěte a 68 dalších bylo zraněno. Iránské ozbrojené síly pak zasáhly Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irák, kde mají Američané vojenské základny. A teď sport. Fotbalista David Douděra opouští pražskou Slávii a míří do zámoří. Jeho novým klubem je FC Cincinnati z americké MLS. Oba kluby přestup potvrdili. Cincinnati se Douděra potká s dalším českým reprezentantem Pavlem Buchou. A na závěr něco pro potěchu očí. V Hradci Králové odstartovala mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů, nad městem i okolím se předvedou vzduchoplavci z 5 evropských zemí. Program potrvá 4 dny a do neděle je naplánováno 7 hromadných startů, vše ovšem podle toho, jak se umoudří počasí. A někteří odvážlivci se pokusí přiblížit balonem co nejblíž k Bílé věži.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 18 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 16 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Vlasta se s vámi loučí do zítřka.

0: majore,
1: stop. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hlejte, mě končí už služba.
3: Hlejte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše Bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: A proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka,
1: jo. Počkejte, počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, děkuji. Tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak, tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený.
1: Takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím, to já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo? Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment, stena. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt, kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozdílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když byste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, no. Že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy.
3: Jo.
1: Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Je to asi vlastně nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no. Není problém. Takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo. Takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle. No. Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněný, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Božky, tady jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uchy. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykurýruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky. Chat Radio.

bych rád věnoval přímo Karlovi Krylovi a jmenuje se Karavana mraků. Škoda, že jsem si nemohl potřást rukou s tímhletím člověkem.

pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý. A starý ruce sedřený.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

Ten pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě,

0: jsou 2 hodiny.
1: Krásnou noc vám přeje Vlasta, posloucháte zprávy ČT Rádia a jdeme rovnou k tomu podstatnému. Hlavní události v kostce. Írán ostře odsoudil americký úder na dům se svatebčany a jeho armáda zasáhla země, kde mají Spojené státy základny. Prezident Pavel míní, že Rusko útokem na lipském letišti zkouší odolnost Evropy a Aliance. Slovenská vláda nakonec kývla na podpis úmluvy o odškodnění Ukrajiny. Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla dalším pokusem Ruska prověřit, jak odolná je Evropská unie a Severoatlantická aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN a dodal, že nepřátelské kroky Moskvy naopak obě organizace stmelují. Německá vláda z odpovědnosti za tento hybridní útok obvinila Rusko a úřady mezitím identifikovali 2 podezřelé Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Slovensko se nakonec přidá k zemím, které chtějí společně řešit odškodnění za škody ruské invaze na Ukrajině. Vláda Roberta Fica ve středu schválila podpis úmluvy o zapojení do mezinárodní komise, jež bude jednotlivé nároky posuzovat. Ještě minulý týden přitom stejný bod bez hlasování odložila. Později se ukázalo, že Bratislavu před podpisem varovala Moskva, Fico ale odmítá, že by telefonát z Ruska cokoliv ovlivnil. Vláda Andreje Babiše chce zavést předkupní právo na zemědělskou půdu pro aktivní zemědělce. Kritici namítají, že chystaný zákon nahrává velkým agrokoncernům. Asociace soukromého zemědělství varuje, že vlastníci přijdou o část svých práv, její místopředseda Jan Štefl v Interview Plus mluvil o tom, že majitelé budou muset s čepicí v podpaží obcházet kanceláře podniků. Předseda iránského parlamentu a hlavní vyjednavač Mohamed Bager Ghalibaf označil Spojené státy za satana. Reagoval tak na úterní americký úder na dům, v němž byli iránští svatebčané. Podle iránských úřadů tam zahynulo 5 lidí včetně dítěte a 68 dalších bylo zraněno. Iránské ozbrojené síly pak zasáhly Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Jordánsko a Irák, kde mají Američané vojenské základny. Ve vedení Škody Auto skončí poslední Čech. Martin Ján, který má na starosti prodej a marketing, přejde od října do představenstva značky Volkswagen v německém Wolfsburgu, kde bude odpovídat za prodej, marketing a poprodejní služby. V mladoboleslavské automobilce ho vystřídá Martina Bíneová, dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa. A teď sport. Fotbalista David Douděra opouští pražskou Slávii a míří do zámoří, jeho novým klubem je FC Cincinnati z americké MLS. Oba kluby přestup potvrdili. V Cincinnati se Douděra potká s dalším českým reprezentantem Pavlem Buchou. Na závěr něco pro potěchu očí. V Hradci Králové odstartovala mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů, nad městem i okolím se předvedou vzduchoplavci z 5 evropských zemí. Program potrvá 4 dny a do neděle je naplánováno 7 hromadných startů, vše ovšem podle toho, jak se umoudří počasí. A někteří odvážlivci se pokusí přiblížit balonem co nejblíž k Bílé věži.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 18 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 16 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik k počasí. Přeju vám hezké sny a ráno zase u ČT Rádia, vaše Vlasta.